Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

mixtures bridge. Colors, flaps set to degree.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Prší krásně, alespoň v Čechách. Je to osvěžující a hezky se u toho leží. Ale vy už stávejte, už totiž bude 6 hodin, konkrétně za 5 minut. A už takhle časně z rána máme nehodu v Brně, v Černých polích na Porgesově ulici. Při vjezdu do Husovického tunelu se srazil náklaďák s osobákem. Stejně tak v Praze, na Kbelské, směrem z Letňan, na Hloubětín, před sjezdem do Novopatské ulice. A na dálnici číslo 35 z Holic na Opatovice nad Labem, pozor na 134. kilometru, stojí tam u kraje kamion, ze kterého vytéká nafta a už to tam řeší hasiči a dvě jejich auta tam stojí v pravém pruhu. Dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a mraku ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Tenistka Kateřina Siňaková mohla příští týden nastoupit ve čtyřhře na turnaji v Queen's Clubu po boku Siriny Williamsové. Nabídku americké hráčky ale kvůli odlišnému programu odmítla. Americký hokejista Werenski z Columbusu získal Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL. S 81 body je nejproduktivnějším hráčem týmu a zároveň s 59 asistencemi nejlepším nahrávačem. Interní analýza přesun lidskoprávních agent na jednotlivá ministerstva nenavrhovala. Deník N připomíná, že premiér Babiš a šéfka úřadu vlády Barta přitom tímto dokumentem změnu zdůvodňovali. U pražského letiště Točná se zřítilo ultralehké letadlo a dva lidé na palubě zemřeli. Příčiny včerejšího odpoledního pádu do nedalekého pole vyšetřuje policie spolu s úřadem pro civilní letectví. A nakonec restaurátoři zachraňovali lebku svaté Zdislavy, kterou zloděj zalil do betonu přes 16 hodin. Pracovala na tom i Blanka Valchářová.
4: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svaté Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
2: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Radio B. Classic Rock.

Dobré ráno, nový den, konkrétně středu s datem 3. června 2026 začínáme s osvěžujícím deštěm, který se postupně přesouvá na Moravu. Ale jak už Šimi ve zprávách říkal, večer už obloha bude vyčištěná a vše nachystáno i na předkoncert plzeňského Metalfestu. Už dneska v amfiteátru v Lochotíně totiž hrají Sabaton a přivezou novou pódiovou show v Tanku. V Praze v O2 Univerzu zase večer mají koncert Mastodon a komornější akce bude v Hradci Králové v Hospodě u stolu. Tam bude společně hrát Luboš Pospíšil v duu s Ondrou Fenslem. No a pražské Riegerovy sady, to je zase zastávka dalšího koncertu kapely Vohnout. Přeji vám hezkou středu.

Tak jak pak jste se vyspinkali do nového dne? 3. června 1964 se bubeník Ringo Starr probudil s horečkami a s těžkým zánětem mandlí musel do špitálu, nikoli z Beatles na turné, a tak se rychle hledal náhradní bubeník. A propo, v té nahrávce, co jsme slyšeli, v té chyběl nejenom Ringo, ale i George. Baladu o Johnovi a Yoko totiž natočili jen Paul a John, Starr zrovna filmoval a Harrison byl na dovolené. V práci dneska bude vejvodák po 9. hodině, zase vám dá možnost trošičku pátrat. Čeká nás roková detektivka a v ní můžete vyhrát knížku mapující evoluci lidské mobility. Autorem je Hynek Fajmon a ta knížka se jmenuje Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu. Po vejvodákovi přijde Ota Seman, ten ve 2 hodiny spustí svoji směnu za pomocí tupláků, tedy vždycky od jednoho interpreta 2 písničky, ale ještě předtím od 11 hodin se ozve z vysílání beatu taky Standa Rubáš, který dneska jede za beatáky do Příbramy. Ano, můžete se tam s ním potkat v Euro Repair Car Service, což je ulice Obenická v Příbrami, a právě tam od 11. hodiny vyzdobí vaše auto novou samolepkou beatu. A ještě k dnešnímu programu Rádia Beat. Dneska je středa, tedy čekají nás Uši a v nich od 19. hodiny si bude s Petrem Korálem o muzice povídat Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival. Teď originál Juraja Hýb a ještě informace o čase je 6.11.

Vítkovi vám přejeme dobré ráno z Beatu. Včera tenis v Paříži, to byla krásná vizitka české tenisové školy. Nejprve potvrdili roli nasazených jedniček v dámské čtyřhře Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou a v pátek se o finále utkají s Kanaďankou Dabrovskou a Brazilkou Stefániovou. Půjde o opakování březnového boje o finále v Miami, turnaje, kde česko-americké duo nakonec vyhrálo titul, ale soupeřky mají super formu a vyhrály 8 zápasů v řadě. Před 14 dny ovládli turnaj ve Štrasburku. Super formu má i Kuba Menšík. Brazilce Fonseku přehrál ve 3 setech. Byla to hezká bitva s tím, že to chviličku vypadalo, že Jakubovi se do toho semifinále nechce. No tak on vždycky ten poslední balón bývá nejtěžší. A Menšík ve 12. gemu 3. setu neproměnil při soupeřově podání 6 matchbolů. Následný tiebreak ale zvládnul a může brousit raketu na páteční boj s Němcem Zverevem. S tím se utkal na okruhu jenom jednou a byla z toho před 2 měsíci na Antuce v Madridu hezká přetahovaná se šťastným koncem pro Alexandra, takže má Jakub Sašovi co vracet. Škoda jen, že Petr Nouza s rakouským parťákem Oberleitnerem nedokázali dotáhnout do vítězného konce tažení proti favorizovaným Italům ve čtyřhře. Nepodařilo se jim proti nasazeným pětkám Bolelimu s Vavasorem proměnit 2 matchboly. Ale i tak hezká čtvrtfinálová účast s tím, že ta zkrácená hra toho rozhodujícího 3. setu skončila 14-12. Bohužel, jak už jsem říkala, ve prospěch Italů. We'll be right back.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 6:30 se dělá špuntík na dojezdu do Prahy po ústecké dálnici u 3. kilometru. Za Zdiby se to pak rozjede a dále se brzdí v Liberecké směrem na ulici k Holešovičkám nebo v Holešovičkách. Tady je pak kolona od odbočení na Kbelskou a na Kbelské směrem z Letňan na Hloubětín je u nájezdu s Novopatskou ulicí nehoda nákladního a osobního auta. Další rána v Praze je na jižní spojce, na konci Lanového mostu směrem na Černák. A bouračka je i na D1 u Brna směrem na Prahu, u křížení s Bratislavskou dálnicí na 196. kilometru. Řeší to tam ale mimo jízdní pruhy. Tak, pokud ještě nejste mimo domov, nebo už jste naopak dorazili do práce, pojďme si společně uvařit kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a mraku ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii v Edenu. V listopadu přivítá Španělsko na Letné. Prezident Pavel se vyjádřil k nápadu jet na summit NATO v Ankaře na motorce. Řekl, že by ho to sice bavilo, ale považoval by to za nedůstojné a zbytečné trolení. Přesun agendy boje se závislostmi pod ministerstvo zdravotnictví nebude znamenat propouštění. Ministr Vojtěch uvedl, že žádný z úředníků kvůli změně o práci nepřijde. V Brně zvažují výstavbu nové výškové budovy u Šumavské. Objekt by mohl vzniknout na místě parkoviště a doplnit další plánované věžáky v lokalitě.
6: Od loňského léta slouží řidičům v Brně parkovací dům právě na rohu Veveří a Šumavské, v sousedství 3 výškových budov. Řidiči využívají i nové odstavné plochy v okolí. Místo na nároží zútulňuje prostranství s vodním prvkem a zelení. Dohromady by tak v lokalitě brněnského Manhattanu mohlo být až 6 mrakodrapů, protože soukromý vlastník Šumavská Tower chystá k současným 3 věžákům přezdívaným Trojčata další 2. Myšlenka na změnu územního plánu zešla od městské firmy Brněnské komunikace. Pod níž spadá parkovací dům i odstavné plochy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
5: A nakonec Praha 4 zvažuje antikoncepci pro holuby. Opatření má snížit jejich přemnožení hlavně u stanice metra Budějovická. Poslouchali jste krátké zprávy.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Dneska šťastný den, jak teď zpíval, to on má vždycky, když má u sebe svoji milovanou. Suzy Quatro, která nám hrála a zpívala před Brusem, má zase dneska narozeniny. Stejně jako německá metalová královna Doro Pesch, kytarista Slayer Kerry King, Ian Hunter, zpěvák kapely Mott the Hoople, nebo kvílivý hroch. Inženýr Ivan Rut, majitel kytary ve tvaru traktoru a taky dost dobrý trubadůr. Tady máme důkaz.

Ne zítra, ale až pozítří. Vysáči budou v pátek hrát na letním parketu ve Valečově a v sobotu na ostravském Surfestu. I tam tedy můžete dodatečně jejich kytaristovi a trumpeťákovi Ivanovi Rutovi, zvanému Kvílivý hroch, popřát k dnešním narozeninám. Je středa 3. června, svátek má dneska Tamara, taky je světový den sajdru a nebo světový den jízdního kola. Tak na svůj bílý bicykl teď nasednou na Zareti.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

I letos se na hokejovém grálu, tedy Stanley Cupu, může objevit další české jméno a Tomáš Hertl si o to dneska fakt řekl, když právě jeho gól 3 minuty před koncem základní hrací doby rozhodl o vítězství vegaských zlatých rytířů nad Carolinou. První velké finále skončilo 4-5. A propo, Hertl si o pohár zahrál už před 10 lety v dresu San Jose, tenkrát Sharks podlehli ve finále Pittsburghu 2-4 na zápasy. Na beatu pokračujeme s Pink Floyd, za 7 minut bude 7 hodin. Dobré středeční ráno.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 7 hodinou se řeší na jižní spojce v Praze na konci Lanového mostu nehoda. Do kolony se dostanete před sjezdem do ulice v Korytech. Další práci mají dopraváci v hlavním městě na Kbelské ulici směrem z Letňan na Hloubětín, kde se u nájezdu na Novopatskou přetlačoval kamion s osobákem. Kolona už je na konci Ústecké dálnice u sjezdu na Čakovice a Ďáblice. A pokud na Prahu najíždíte od Plzně, tak tady je kolona od 7. kilometru s tím, že po Ořech je to zdržení asi 20-minutové. Čtvrt hodinku navíc potřebujete teď na D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou s kolonou od 213. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz. Rádio
1: Beat. Počasí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, ve čtvrtfinále porazil Brazilce Fonseku a o finále si zahraje se Zverevem. Do semifinále 4 hry pak prošly Seňaková s Američankou Townsendovou, zatímco deblista Nouza s Rakušanem Oberleitnerem na French Open skončili. Víme, kdy začne nová sezona hokejové extraligy. Více sporták Petr Plintovič.
3: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
1: Premiér Babiš znovu slíbil výstavbu rychlobruslařské haly. Favoritem je Žďár nad Sázavou, kde by stát financoval stavbu a město poskytlo pozemky. Spojené státy tajně jednají o rozmístění jaderných zbraní v některých evropských zemích NATO. Chtějí uklidnit spojence v době omezování konvenční vojenské podpory Evropě. Zájem mají především státy na východě. A nakonec, náklady na hudební festivaly v Česku rostou hlavně kvůli vyšším honorářům umělců. Pořadatelé proto mírně zdražují vstupenky, ale problémy s účastí interpretů ani rušení programů nečekají. Průměrná útrata za festival činí pro jednoho člověka 3,5 tisíce korun. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Ozin.
0: Classic rock.

Dobré středeční ráno, je 3. června 2026, už 7 hodin a 12 minut. Včera měl narozeniny basák Jiří Veselý, toho si na beatu dáme s triem BSP. A dneska máte možnost se taky zastavit pro novou, anebo třeba první samolepku Rádia Beat. Naše pojízdná výdejna, nikoli prodejna, zaporkuje v 11 hodin v Příbrami u Euro Repair Car Service. To je kousíček od rybníku Dolejší Obora na Obenické ulici. Takže se tam zastavte a u Sandy Rubáše si samolepku vyzvedněte.

0: Ve středu 3. června, 8:02, posloucháte Rádio Beat. Už jsme chválili naše tenisové hvězdy Menšíka a Siňakovou. Na Grand Slamu v Paříži jsou stále ve hře, ale i české juniorky. Dneska si osmifinále singlu zahrají 18-letá Denisa Žoldáková a taky Jana Kovačková, která příští týden oslaví 16. A dneska si dá ještě taky v rámci juniorky French Open osmifinále 4 hry po boku krajanky Kateřiny Zajíčkové. Tak, budeme držet palce a informovat o výsledku, stejně jako teď bohužel i o konci našich na mistrovství Evropy v Malé Kopané. Večer v Bratislavě ve čtvrtfinále prohráli s Ázerbajdžánem 2-5.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Česká horolezkyně Miroslava Jirková skončila 2. v běžeckém Everest maratonu v Nepálu. Nejnáročnější vysokohorský maraton světa zaběhla z base campu Everestu do Namche Bazaru za 6 hodin a 15 minut. Lepší byla jen Američanka Annie Hughes. Mistrovství světa ve flat-tracku pokračovalo v italském Terenzánu. Obhajci titulu Ervin Krajčovič skončil 3., Ondřej Svědík dojel 7. Závod vyhrál Angličan Boffin, který triumfoval po 2. v řadě. Český pohár na dvoučlenných plachetnicích Fireball se na rozkoši sice kvůli mizernému větru neodjel, nechranit se ale při 3. dílu seriálu nabídli slušný jachting. Více Petr Kořan.
3: 18 lodí se během soboty utkalo v čerstvém až silném větru, který nezřídka měnil jak směr, tak sílu. O vítězi opět rozhodovala schoda, to znamená nejmenší možný rozdíl, a tentokrát ji pro sebe urvali Martin Kubový s Honzou Willem. Druzí pak skončili Jája a Kuba Nápravníkovi a na bednu je doprovodil Martin Mudra s Krištofem Šedivákem. Seriál bude pokračovat během cyrilometodějského víkendu na Lipně. Bítu zdar.
2: To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To, co dohrálo na beatu, to byla kapela Red Baron Band. Měli jsme je přece i na večírku v Lokti před uváděním do beatové síně slávy. A co budeme mít příští týden v našem vysílání v úterý a ve čtvrtek před půlnocí? No, budou to dvě desky z roku 2019. Teď je potřeba na našem webu na stránce radiobeat.cz vybrat, které konkrétní tituly to budou. Jestli budeme vzpomínat na Dana McCafferty'ho, zpěváka kapely Nazaret, nebo si dáme Sabaton, Whitesnake, Airborne, Avantage, případně Crucipis, kteří tady mají desku Country Hell. V roce 2019 Slade koncertovali třeba na Slovensku, letos odehráli dva koncerty u nás a teď si je dáme na beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé a počítejte s tím, že na D1 se před Brnem od Prahy zaseknete u Domašova na 177. kilometru. S osobákem pokřížení s bratislavskou dálnicí je to na půl hodiny. Jinak jestli jedete opačně na Prahu, tak na D1 ranní špička začíná za sjezdem na Benešov na nějakém 16. kilometru. Hradecká dálnice směrem na Prahu má svůj obvyklý zásek u Lysé nad Labem od 18. po 16. kilometr, pak to docela jede, pak se to zasekne před Černákem. No a jestli jedete od Plzně, tak na D5 kolona od Loděnice od 8. kilometru. Za Ořech je to na Velký pražský okruh asi půl hodiny. A velkou nehodu máme teď ve Štěpánkovicích. To jsme na Opavsku, takže pozor na trase Kravařek-Kobeřice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
4: Já jsem... Poslouchej, když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich... To... Mé srdce je...
5: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
6: To je slovo chlapa.
7: Půl litry si vyzvedněte na Beatle.
6: Máme klasiku s sejchem i třetinky.
7: Pro holky.
6: Půl litry Beatle a další radosti najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
8: Čeští reprezentanti v malém fotbale skončili na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále. S Azerbajdžánem prohráli 2-5. Český voják byl po návratu z mise v Kongu umístěn do izolace v armádním centru biologické ochrany v Těchonině. Pohyboval se v oblasti výskytu eboly, příznaky nemá. Vědecko-technologická území u Dolních Břežan na Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D.
9: Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
8: Začne se stavět další úsek cyklostezky podél Ploučnice mezi Srním potokem a Novinami pod Ralskem. 4 kilometry stezky včetně parkoviště od průrvy Ploučnice má být hotový do 8 měsíců. A nakonec AI Claude má nový model Opus 4.8. Slibuje lepší práci s kódem, dlouhými úkoly a hlavně větší schopnost přiznat vlastní chybu nebo nejistotu. Cenově zůstává stejný jako předchozí verze. To byly krátké zprávy na Beatu.
1: Šimi, díky moc. Hned si dáme kanadské trio Rush, ale nejprve informaci od Luďka, která mi během zpráv přistála v beatácké aplikaci. A je to varování třeba pro vás, co budete sjíždět na 27. kilometru z dálnice číslo 10, tedy z Mladoboleslavské.
10: Bouračka z Benátek na Jiřice. Všem beatákům doporučuji jinou trasu.
0: Krok.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Tolik Eric Clapton na rádiu Beat. Teď nás čeká kapela Mudhoople, protože jejich legendární frontman Ian Hunter má taky dneska ve středu 3. června narozeniny. U něj taková jako zajímavost, tenhle ten člověk známý svým nezaměnitelným hlasem, taky ikonickými slunečními brýlemi, tak ty tam nenosil jenom pro parádu, ale za prvé světloplachý a za druhé se mu nikdy jeho, jak on říká, albínské oči nelíbily, tak je takhle chtěl schovat. Taky svoji kariéru začal poměrně pozdě, až už mu bylo 30 let, tak zakládal Mudhoople, měl rodinu, což v tehdejší mladé rockové kultuře nebylo úplně obvyklé. Začal později a táhne to stále dál. A jen Hunter se narodil 3. června 1939, tedy dneska má 87. narozeniny a příští rok plánuje vydat další svoji solovou desku. Teď tedy s Mudhoople.

0: Nešťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Táňa Poláčková z kapely Janis Joplin Revival přijde dneska večer do studia Beatu Pektrovi Korálovi. Je objednaná do uší na 19. hodinu. Teď jsme tady měli originál texaskou perlu a teď jedno překvapení basketbalové. Ne, Nymburk včera první finále proti Pardubicím neprohrál, takhle ne. Ale naši v Paláci kultury a vědy ve Varšavě porazili obot Američany na mistrovství světa v basketu 3-3, což se jim zatím předtím nikdy nepodařilo. No a ještě předtím teda se našim na tomto šampionátu podařilo zvládnout i Mongolsko a dneska mají volno a zítra hrají proti Lotyšsku a pak proti domácím, tedy Polákům. Češky ty Polky dokázali předevčírem porazit, ale první zápas s Nizozemskem projeli a dneska zabojují o postup do další fáze turnaje, první proti Azerbajdžánu a pak proti Madagaskaru. A teď hned na bítu Dr. Viktor.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin a v Praze ve Strahovském tunelu směrem k Vltavě se srazila dvě auta v levém pruhu. Problematický je třeba vjezd do díry z Patočkovy ulice nebo v Dejvicích ze Svatovícké. A jak regulují Blanku, tak se protahuje i fronta na konci Ústecké dálnice na Liberecké ulici. Před nájezdem na okruh na konci plzeňské dálnice je drobnější ťukanec. Kolona na D5 před Prahou je teď od 9. kilometru. No a sjíždíte-li z Mladoboleslavské D10 na 27. kilometru na Lysou, nebo tam jedete od Benátek nad Jízerou, tak hned za dálnicí překáží obousměrně nehoda 3 aut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
3: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
3: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Postupně od západu, kromě Slezska a východu Moravy, má srážek i mraku ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Zítra po ránu slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu lokální přehánky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejista Tomáš Hertl rozhodl dnešní první finále NHL vítězným golem Vegas. Český útočník skoroval v 57. minutě a zařídil výhru Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny. Vegas se ujalo vedení 1-0 na zápasy. Čeští basketbalisté vyhráli na trojkovém mistrovství světa i druhý zápas. Po Mongolsku porazili také favorizované Spojené státy. Ministerstvo spravedlnosti prověří znalecké posudky v kauze lobbysty Janouška. Soudy a znalci ho označili za smrtelně nemocného, což vedlo k přerušení trestu za sražení člověka autem. Janoušek přitom po propuštění aktivně sportuje a dokonce se účastní cyklistických závodů. Pěší turisté a cyklisté budou i letos využívat autobus s Příbrami na okraj Brd. Spoj má jezdit o víkendech a svátcích od této soboty do 13. září. A nakonec Mostecké muzeum otevřelo výstavu k 125 letům MHD. Uvidíme historické fotografie, artefakty, filmové projekce i původní sedačky a jízdenky z tramvají, které kdysi spojovaly město a uhelné doly. Více historika, kurátor muzea Dominik Marek.
6: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál ve velkoformátových fotkách, pak i malé pohlednice, fotografie, hlavně ze sbírek právě pana Kříže, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu, jako různé dveře z různých vagónů, sedačky, ale i různé menší věci průvočích.
5: Dnes je středa s datem 3. června. Na 2026 a býťácké zprávy končí, jsou tu Yes.

Nový den začínáme s osvěžujícím deštěm, který se postupně přesouvá na Moravu. Jak už Aleši mi ve zprávách říkal, večer obloha bude vyčištěná a vše bude nachystáno i před koncert plzeňského Metal Festu. Už dneska totiž v amfiteátru v Lochotíně hrají Sabaton a přivezou novou pódiovou show v tanku. V Praze v O2 Univerzu zase večer hrají Mastodon, komornější koncert bude v Hradci Králové v podniku U stolu, tam zahraje Luboš Pospíšil v duu s Ondrou Fenclem. V pražských Rígrových sadech bude mít koncert kapela Vohnout a další pozvánka do Prahy je od Hraboše z Našrotu, já vám teď přečtu jeho SMSku. Zdravím posluchače Rádia Beat, v červnu před 30 lety se v Praze konal legendární festival Jam 96, na kterém vystoupili třeba Iggy Pop, Ministry, Bad Religion, Frank Black, Doggy Dog, Jesus Lizard a další, ale jenom tři tuzemské kapely. Našrot, Sled a Rány těla. A tyto tři party se opět sejdou na retrokoncertě nazvaném Jam 26. Koná se v Praze dneska na vltavské lodi Cargo Gallery od 19 hodin. Takže Našrot, Sled a Rány těla po 30 letech opět na Jamu. Takže přijďte zapařit, bude to maso.

0: Dobré ráno, býťáci, středeční s datem 3. června 2023, teď si trošku zasportujeme se Šimim. Jenom chci říct, že 19. turnaj Players Championship v šipkách, který se včera konal v Británii v městě Milton Keynes, vyhrál nakonec Jeffrey de Graaf, což je holandský šipkař, který v prvním kole porazil i našeho Karla Sedláčka.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Basketbalisté Nymburka vstoupili do ligového finále play-off vítězně. V prvním zápase porazili Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Čeští sidecaristé David Lízák a Lukáš Hromádka obsadili při mezinárodní premiéře v Nizozemsku 10. místo. V závodě 10 posádek sbírali první zkušenosti mezi elitou a pro český tým šlo o první velký start. Nejvyšší soutěž národní házené vstoupila do play-off. Přímý postup do semifinále mají národní házenkáři Teje Příchovice a Sokola Svinov. Další místa vybojovali Krčín a Nezvěstice. V semifinále se Příchovice utkají s Nezvěsticemi a Svinov změří síly s Krčínem. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+. A nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Pátek, který již pozítří hrají olympici na slavnostech na zámku v Břeclavi. U Břeclavy zpomalíte obousměrně na bratislavské dálnici, je tam u 55. kilometru zúžení. V Praze ve Strahovském tunelu směrem k Vltavě se srazila dvě auta. Bouračka je v levém pruhu. Tunel Blanka pěkně zacpaný. Takže počítejte s tím, že jsou dlouhé kolony jak v ulici v Holešovičkách, jak občas zavřou a raději tunelový komplex, nebo je problém u nájezdu z Davids či od Břevnova. Opačně máme problém na... Tak nevím, jestli je to... Ano, to už je Dobřížská ulice, právě před vjezdem do tunelu Mrázovka je bouračka. Taky ještě předtím na Strakonické kousíček za Barandovským mostem, což nám dělá kolonu na jižní spojce směrem k Vltavě od Vídeňské ulice. Tak býtějáci, prosím, jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býtákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Toto je náš Šimi. Šimi má kolo, Šimi jezdí dobře, Šimi jezdí rád. Šimi myslí na bezpečnost. Má helmu a dbá, aby byl v provozu vždy řádně vidět. A co ty? Buď jako Šimi. Mrkni na nové cyklodresy s volnějším střihem a ve světlejších barvách. Šimi už si objednal. Udělej to také na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Včera neděle byl hezký čas. Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
0: Klasika, novinky, rozhovory.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
4: Za týden bude zas.
6: Na Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bousky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a mraku ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
7: Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii v Edenu. V listopadu přivítá Španělsko na Letné. Prezident Pavel se vyjádřil k nápadu jet na summit NATO v Ankaře na motorce. Řekl, že by ho to sice bavilo, ale považoval by to za nedůstojné a zbytečné trolení. Přesun agendy boje se závislostmi pod ministerstvo zdravotnictví nebude znamenat propouštění. Ministr Vojtěch uvedl, že žádný z úředníků kvůli změně o práci nepřijde. V Brně zvažují výstavbu nové výškové budovy u Šumavské. Objekt by mohl vzniknout na místě parkoviště a doplnit další plánované věžáky v lokalitě.
8: Od loňského léta slouží řidičům v Brně parkovací dům právě na rohu Veveří a Šumavské, v sousedství tří výškových budov. Řidiči využívají i nové odstavné plochy v okolí. Místo na nároží zútulňuje prostranství s vodním prvkem a zelení. Dohromady by tak v lokalitě brněnského Manhattanu mohlo být až 6 mrakodrapů, protože soukromý vlastník Šumavská Tower chystá k současným třem věžákům přezdívaným Trojčata další dva. Myšlenka na změnu územního plánu zešla od městské firmy Brněnské komunikace. Pod níž spadá parkovací dům i odstavné plochy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
7: A nakonec Praha 4 zvažuje antikoncepci pro holuby. Opatření má snížit jejich přemnožení hlavně u stanice metra Budějovická. Poslouchali jste krátké zprávy.
9: Classic Rock.

8 hodin a 40 minut je středa 30. června. Dneska má narozeniny Kvílivý hroch, kytarista Ivan Růd z Visacího zámku. Už jsem ho dneska prezentovala, i co by zdatného trubadura. Pankově bude hrát Radio Beat i v dalších 3 minutách ke zprávě, která přišla od Standy z Plzně. Zemřel Emil Hrubý, zpěvák skupiny Požár Mlýna. Zahraj mu nějakou od Toy Dolls.

Tak jsme si společně s Freddie Mercuryem zacinkali, když je dneska ten světový den jízdního kola. A tedy i na bicyklu můžete přijet do autoservisu Euro Repair v Příbrami pro novou samolepku Beatu. Už za 2 hodiny a kousek od 11. je tam bude rozdávat Standa Rubáš. Kdo by náhodou nevěděl, tak Euro Repair Car Service sídlí na příjezdu do Příbramy od Obenice, kousíček před tím kruhákem u Rybníka, dolejší obora. Tak věřím, že ho tam najdete.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin. V Praze ve Strahovském tunelu směrem k Vltavě se srazila 2 auta v levém pruhu. To je ten důvod, proč se třeba přicpává Svatovícká i Kulaťák v Dejvicích nebo Patočkova směrem do centra. Nebo ulice Povltavská a v Holešovičkách. Tady je kolona na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici od 3. kilometru D8. Opustíme dálnici a podíváme se třeba na spojnici mezi Novým Bydžovem a městem Králové, to je silnice 324 a tady se teď řeší bouračka 2 osobáků u odbočky na Lužec nad Cidlinou. Tak opatrně, dobrou jízdu a vydařenou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Postupně od západu, kromě Slezska a východu Moravy, má srážek i mraku ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Zítra po ránu slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu lokální přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Tenistka Kateřina Siňáková mohla příští týden nastoupit ve čtyřhře na turnaji v Queen's Clubu po boku Siriny Williamsové. Nabídku americké hráčky ale kvůli odlišnému programu odmítla. Americký hokejista Verensky z Columbusu získal Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL. S 81 body je nejproduktivnějším hráčem týmu a zároveň s 59 asistencemi nejlepším nahrávačem. Zemřel punkový zpěvák Emil Hrubý, bylo mu 58 let. Byl frontmanem plzeňské kapely Požár mlýna a vystupoval také se skupinou Chronická nevinnost. Policie pátrá po posádce auta kvůli hazardní jízdě na dálnici D1 u Brna. Na videu je řidič, který za jízdy stojí na sedačce, vyklání se střešním oknem a volant sem tam ovládá nohou. Podle informací na sociálních sítích mají to ukrajinského influencera Vasila Tulajdana se 100 000 sledujících. A nakonec restaurátoři zachraňovali lebku svaté Zdislavy, kterou zloděj zalil do betonu přes 16 hodin. Pracovala na tom i Blanka Valchářová.
5: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svaté Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
4: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 3. června 2026.
6: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Deep Purple je tou kapelou, kterou dneska určitě 100% v detektivce hledat nebudeme, bude to jiná skupina. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den, středeční detektivka startuje. Ve hře je cena, tedy ta kniha, kterou jsme tady už několikrát měli, ale protože se setkala s úspěchem, tak ji dáváme jako cenu znovu. Je to knížka s názvem Stručné dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu od Hinka Fajmona. Na obale té knížky je stále v igelitu zabalená, aby ji nikdo nevošmakal. Tak je červený Ford Mustang, tak jak se sluší a patří. Ta kniha je pro toho, kdo uhodne detektivku a zavolá mi sem do studia kapelu nebo název kapely, kterou hledáme. Apropo, první nápověda, ta první indicie míří trošku jako do hloubky na název té skupiny, kterou dneska hledáme. Je to první nápověda a je to těžký, ale hrozně. Kdo to uhodne, tak bude mít můj respekt. A třeba se to může stát. Poslechněte si tedy první nápovědu, třeba vám to nějakým způsobem jako docvakne.
1: Přátelství psa a člověka. Vzpomeňme jen na Bernardínu, nesoucí soudeče, že zapadlému člověku.
2: Já se nebojím říci, že to byl právě výstavní výbor, jmenovitě doktor Vlček, kdo vnesl do soutěže nový svěží vítr.
3: A já chci z tohoto místa poděkovat organizátorům tohoto závodu, jmenovitě doktoru Krotkému, za to, že se nebáli pustit do našich motoristických soutěží nový svěží vítr.
4: Byl to Ješita, kdo vpustil do světového výtvarného umění nový svěží vítr. Umělců tohoto formátu není mnoho, ale nevadí, přátelé. Já myslím, že promluvím za nás za všechny, když řeknu, nemusí pršet, jen když kape.
0: 210, 32, 33, 34.
5: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy,

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Já říkám to, že je to dneska těžký, teda aspoň ta první indicie, ale vede k tomu přesně, to zase pozor, jo, ale já vždycky, když řeknu, že je to těžký, tak to někdo uhodne na první dobrou nebo druhým, třetím telefonátem 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Čau, Vojťáku, Jarin.
2: Jarine, Jarine, já ti držím palce, poslouchám tě.
3: Jo, já to vím.
2: Jo.
3: Steppenwolf.
2: Ty víš prd, Jarine, Steppenwolf to nejsou. No, ale co tě dovedlo tadle Jachyme hodě do stroje?
3: Pan Vlček.
2: Jo, pan Vlček, Steppenwolf, aha. Jo. Ale kolikrát se tam opakovalo nový svěží vítr? Hodněkrát, viď? Když to pan Vlček jenom jednou, tak zkus dál, jo, byla taková jako první vlaštovka.
3: Jo, dobrý, díky.
2: Takže budem, určitě na to přijde. Zatím čau, ahoj.
3: Díky, čau.
2: Tak Jarin nebyl úspěšný, Vlček ho zmátl, Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
4: Tady je Honza Brno, já volám do hádanky.
2: Já jsem si říkal, že z Brna voláš do hádanky, no, přesně tak.
4: Hele, já bych tipnul, že hledáme Wings nebo Paula McCartneyho.
2: Jo, Wings jakože jako kapelu Paula McCartneyho.
4: Ano,
2: jo,
4: kapelu, jo. Wings.
2: No, proč?
4: Tak ten vítr tam tak nějak rezonuje s tím, no.
2: Jo, a přesto může, samozřejmě se to stát, že i ve větru něco rezonuje, ale nám to zatím nepomáhá. Jo. Je to jiná
4: tak,
2: skupina.
4: Tak, dobrý.
2: Děkuju.
4: Hele, tak, hezký den.
2: Tobě taky zdravím do Brna. No a třeba ten další, kdo tam je na telefonu, tak už bude vědět. Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, Libor, Ostrava.
2: To jdeme furt čím dál, jo? Brno, teď Ostrava, bude Třinec potom a pak co nastane? Jo?
5: Pak Jablonec.
2: Bardějov už potom.
5: Jo, Bardějov.
2: Tak jak je to dneska s detektivkou?
5: No, já mám takový nástřel, Steppenwolf.
2: Teď zrovna, když jsme o tom mluvili před chvilkou, Vlček,
5: jo,
2: Vlček, Steppenwolf, no, no, to, hele, nerad jsem vás vedl z cesty, ale to mě vůbec nenapadlo, že přes Vlčka budete jako útočit na Steppenwolf, pak ještě může někdo zavolat Powerwolf, jo, to se taky může stát. Nevadí, pokračujeme, zatím, čau, ahoj.
5: Jasně, měj se, čau.
2: Tak, teď jsme byli v Ostravě a ještě jeden telefonát a ten je odkud? Rádio Beat, prosím.
6: No, ahoj, Vejvoďáku, Jarda u telefonu.
2: A odkud jsi? Kde stojíš?
6: Jsem z Prahy a ze Šumavy taky.
2: No, Hargo, to je rozstřel teda.
6: To je rozstřel.
2: Jak je to dneska?
6: Šumava je moje srdcovka, tam jsem se narodil.
2: Kamaráde, moje taky, moje taky.
6: Prosím tě, Vejvoďáku, já si tipnu, je to asi blbost, Motorhead, tam něco rozdělo o motoru, ty jsi říkal skupina nebo kapela, tak si tipnu tohle.
2: Motorhead to nejsou, dávám druhou indicii. Pozor, jo, ta druhá nápověda je zvukově nekvalitní, ale nedá se s tím nic dělat, protože je to nahrávka z 19. května roku 1962. Tady je, čau.
6: Čau, ahoj.
7: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
3: Detektivka na rádiu B.
4: 210 32 33 34 telefonní číslo do detektivky. Hledáme kapelu a dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, tady Pepo.
4: Pepiku, pojď mi to říct, hele, ty to musíš vědět.
5: Megadeth.
4: Megadeth? Tak tadle Marilyn Monroe tě rozváchnila až do Megadeth, jo? Dobře. Ale Megadeth to nejsou, Pepo, měj se, čau, čau.
5: Tak nevadí, ahoj.
4: Nevadí, přesně tak. Další pokus. Myslím si, že máme jako nakročeno, jo? Že bychom se eventuálně mohli trošku jako pohnout z místa. Na telefonu je kdo? Rádio Beat, vejvoďák, prosím.
6: No, Petr z Brdějc.
4: Zdar.
6: Já tě zdravím.
4: Zdar, Petře.
6: Hele, Peťo, co takhle třeba Marilyn Manson?
4: Marilyn Manson, že by to byl, jo. Hele, no. Podle té druhé nápovědy klidně, no ale co, no. Co ta první indicie?
6: No, ta první tam je zaváděla trošku jinam, no, ale...
4: Jo. No tak, no, je třeba to tam nějak polepit, protože...
6: viděl nějakýho Filipa Topola, ale ty budíš.
4: No. V té první nápovědě teda Filipa Topola a teď máš Marilyna Mansona, jo.
6: No.
4: No to je jako ten, jak volal, že je z Prahy a ze Šumavy, to je taky jako hodně... taky rozstřel, jako...
6: Ale takový přes půl republiky.
4: No, ale Marilyn Manson, ten to není, ale jasně no. Si poznal, kdo zpíval, že jo, tu písničku Happy Birthday.
6: No, to byla Marilyn.
4: To
6: no.
4: Byla Marilyn, ano. Tak zatím, no. Hele, jo, a další.
6: Včera jí bylo 100.
4: Prosím?
6: Včera jí bylo 100.
4: Bývalo by bylo, ano, vidíš.
6: Jo,
4: no. No, ale zatím jsem ti nepoložil zásadní otázku, která no. By no. Jiným napověděla, takže já ji zatím nepoložím, jo?
6: Dobře.
4: Zpívala Marilyn Monroe, ale... A teď, ale. Si to, teď to spolknu pro sebe. Zatím, čau, ahoj.
6: Ahoj, čau.
4: Protože ta otázka je... Rádio Beat, kdo je tam teď?
7: Tady Mira Hradiště.
4: A zdar, Miro, jak ty si to uchopil teda?
7: Prosím tě, nedáme Alter Bridge?
4: No, protože ta otázka, jak ji už nemusím vlastně říkat, ale řeknu ji, je komu zpívala Marilyn Monroe? A ty to víš,
7: Kennedy
4: komu?
7: Kennedymu.
4: Ano, Kennedymu, Johnu Fitzgeraldovi Kennedymu. A proč teda jsou to Alter Bridge?
7: No tam je, myslím, že kytarista Miles Kennedy.
4: Miles Kennedy je zpěvák, kytarista je zpěvá. Ten Tremonti, Mark Tremonti. Ale máš to dobře, máš to naprosto správně. Ta první indicie o tom, jak byl vnášen nový svěží vítr ve filmu Jáchyme hodě do stroje, asi ve třech případech, tak do toho krásně sedí. Já to potom vysvětlím v té druhé polovině detektivky, ale je to tak, dneska až do 10. budou hrát Alter Bridge, ty jsi na to přišel, stručné děti. Dějiny automobilu od vynálezu kola až po Teslu od Hinka Fajmona jsou tvoje, knížku ti posílám a já tam rovnou jedny Alter Bridge hvízdnu. Co ty na to?
7: Super, dej je tam.
4: Tak tady jsou, měj se. Čau, nazdar.
7: Čau.

0: Dneska jsme v Detektivce na beatu hledali skupinu Alter Bridge a až do 10. hodiny budeme hrát jejich muziku s tím, že do toho teď hodíme trošku vídle. Já mám dopravní informace, Petr Šimáček má zprávy, takové ty krátké. A hned za chvilečku budeme pokračovat v krasojízdě.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Opatrně na dálnici D11. Nájezd na exitu 84, to je 84. kilometr na 35 ve směru na Hradec Králové. V levém jízdním pruhu vyšetřuje policie bouračku nákladního a osobního auta. Pozor také na 24 na Jindřichohradecku od Třeboně směrem na Halámky. Kousek za Třeboní je bouračka dvou osobáků. Na Kladensku jedete-li ze Slaného na Velvary po 16 u obce Žížice je bouračka osobní a nákladního auta. Na Praze 4 v ulici 5. května stojí pravý jízdní pruh skrze havárku dvou osobáků a pozor v Havlbrodu, ve Vrchlického se jezdí kivadlově kvůli tomu, že tam osobní auto srazilo chodce na místě. U zasahu je rychlá, buďte tam prosím opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Odpočívej v pokoji. Nic už nemá cenu. Nebo že by snad přece. Vinylové album kapely Folimanka Blues míří k podstatě doby. Na povrchnosti není čas. Je to dneska temná, těžká a hořká. Jako ten nejlepší stav. Když už se na ní objeví humor, tak spíš takový, že z něj zamrazí. Myslet si o ní můžete lecos, ale nikdo neřekne, že je obyčejná. Odpočívej v pokoji. K dostání u všech dobrých distributorů. Vychází s podporou Rádia Beat.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští reprezentanti v malém fotbale skončili na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále. S Azerbajdžánem prohráli 2-5. Český voják byl po návratu z mise v Kongu umístěn do izolace v armádním centru biologické ochrany v Těchonině. Pohyboval se v oblasti výskytu eboly, příznaky nemá. Vědecko-technologická území u Dolních Břežan na Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D.
4: Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Začne se stavět další úsek cyklostezky podél Ploučnice mezi Srním potokem a Novinami Podrál. 4 kilometry stezky včetně parkoviště od průrvy Ploučnice má být hotový do 8 měsíců. A nakonec AI Claude má nový model Opus 4.8. Slibuje lepší práci s kódem, dlouhými úkoly a hlavně větší schopnost přiznat vlastní chybu nebo nejistotu. Cenově zůstává stejný jako předchozí verze. To byly krátké zprávy na Beatu.
1: Rádio.

0: Dneska jsme hledali skupinu Alter Bridge a našli jsme ji, a to je dobře, hned v té první indicii z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kdy jsem tam zvolil ty sekvence, kdy vždycky někdo přednášel a vnášel nový svěží vítr, ať už to bylo na výstavě psů, nebo na judistických závodech, nebo na rally na Konopišti, a nebo na té výstavě u Koješity, vždycky byl vnášen nový svěží vítr. Je to z toho důvodu, že název kapely Alter Bridge tak vznikl podle skutečného mostu, tedy poblíž jednoho místa v Detroitu, kde vyrůstal kytarista Mark Tremonti. Ten most se nacházel u silnice Alter Road a odtud tedy pochází spojení slov Alter a Bridge. Jako dítě měl Mark Tremonti od rodičů právě zakázáno tento most přecházet na druhou stranu, protože na druhé straně začínala čtvrť, kterou považovali za nebezpečnou. Pro Tremontiho tak tento most symbolizoval hranici mezi známým a neznámým světem, možnost volby a objevování nových svěžích věcí. Proto tedy ta sekvence z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Druhá nápověda, Marilyn Monroe zpívala Happy Birthday Mr. President pro pana prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, a je to úplně naprosto stejné jméno, jako má Miles Kennedy, tedy zpěvák a frontman skupiny Alter Bridge. Kdyby náhodou po této indicii s Marilyn Monroe jste nevěděli, že jsou to Alter Bridge, přidal bych ještě třetí indicii a nápovědu, velmi krátkou, z jednoho televizního seriálu, a to byste hnedka ten most pochopitelně poznali.
1: Potřebuji se zbourat. A potřebuji parťáka. Jdeš do toho?
2: Rád.
1: Nejdřív hodně panáků a pak ve volném stylu.
2: To zní jako plán. Vodka nebo feďousek?
1: Vodka.
0: Vodka nebo feďousek je úplně nejvíc. Martin Hoffman a Michal Isteník v téhle scénce ze seriálu Most. Zpěvák Miles Kennedy, kytarista Mark Tremonti, basák Brian Marshall a bubeník Scott Phillips. To jsou Alter Bridge, tady jsou.

0: Dneska to tedy vyšlo na Alter Bridge, tahle poslední píseň se jmenuje Stay, myslím si, že celkem brzy jsme na to přišli, nebo vy jste na to přišli, že hledáme Alter Bridge, něco málo jsme si z jejich tvorby set sakramensky zahráli na beatu. Za půl minuty už bude 10, přijde, myslím si, Petr Šimáček na zprávy, po zprávách potom Maidni, taky Small Faces, anebo Leonard Skinner.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A zítra je poslední detektivka v tomto týdnu. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 nejdřív v té první části, co jsou přechodové mosty pro zvěř, mezi 4. a 10. kilometrem je 5minutová kolona a pak ve stejném směru, tedy k D5, mezi 12. a 23. kilometrem je zásek zhruba asi na 10 minut a kousek. V opačném směru Pražského okruhu od letiště kolem D5 a dál dolů k tunelům mezi 24. a 17. kilometrem je také 10minutové zdržení. S tím je spojeno i, že je ucpáno na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně od 9. kilometru a ucpaná je i D8 na příjezdu do Prahy od 3. kilometru. V Liberci v ulici na Skřivanech se srazil autobus a osobák a v Praze ve Stříškově ve Vysočanské ulici je také bouračka osobního auta a autobusu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bousky. Postupně od západu kromě Slezska a východu Moravy má srážek i mraku ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Zítra po ránu slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu lokální přehánky, ojediněle bousky. Teploty 22 a 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil Brazilce Fonseku a o finále si zahraje se Zverevem. Do semifinále čtyři hry pak prošly Siňaková s Američankou Townsendovou, zatímco deblista Nouza s Rakušanem Oberleitnerem na French Open skončili. Víme, kdy začne nová sezóna hokejové extraligy. Více sporták Petr Plintovič.
2: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
1: Vzorky měsíčního prachu patří Akademii věd ČR, rozhodlo o tom nejvyšší soud. Do Československa se dostali v 70. letech v rámci spolupráce se Sovětským svazem, ale zůstali u rodiny vědkyně, která je převzala. Soud odmítl dovolání její dcery. Češi si většinu zvažovaných osobností za prezidenta nepřejí. Nejhůř dopadli Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib, Dominik Hašek, Petr Fiala i Filip Turek. Výrazně u nich převažují odpůrci. A nakonec pražský Next Bike nasadil do ulic 50 sdílených kol s dětskými sedačkami. Ty jsou pro děti od 9 do 22 kilo a půjčují se za stejných podmínek jako běžná kola, takže třeba na lítačku na 2x 15 minut zdarma. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa, dáme si Iron Maiden.

Tohle jsou Lenec Kennet a Simple Man v programu Rádia Beat. Za 7,5 minuty bude 10:30 dopoledne. Před námi jsou doteky od Vladimíra Mišíka. Doteky anebo dotyky, věčné téma, to je správně. Oba dva výrazy, jak doteky nebo dotyky, tak jsou pochopitelně češtinářsky správně, ale podle Google slovo dotyk se používá zhruba asi 5x častěji než dotek. To rozdělení dotyku a doteku je, každý to má samozřejmě jinak, ale když je něco nebezpečného, nebo dotýkat se něčeho nebezpečného, jeden kabel pod proudem, tak je to spíš dotyk, ale pokud se někoho něžně dotýkáte, tak je to pochopitelně dotek. A to platí i v zahrádkářství, když chcete někomu nasadit spodní hrábě, tak je to skutečně dotek. My si dáme od Vladimíra Mišíka doteky. I když je to zase ale něžný dotek, čert se v tom vyznej.

Basová reprobedna, jenom vyskočit, tak krásně to hraje Ace of Spades, Motorhead na beatu, 2 minuty po 10:30 dopoledne, za chvíličku Toutou, taky Krausberry, anebo dvakrát doktor od UFO, připravené jsou menšinové sporty, pokračovalo mistrovství světa ve flat tracku, tedy v obdobě ploché dráhy, tentokrát se jelo v Itálii, a našim národním házenkářům začalo play-off, podrobnosti v menšinových sportech, za okamžik na beatu.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Česká horolezkyně Miroslava Jirková skončila druhá v běžeckém Everest maratonu v Nepálu. Nejnáročnější vysokohorský maraton světa zaběhla z base campu Everestu do Namche Bazaru za 6 hodin a 15 minut. Lepší byla jen Američanka Annie Hughes. Mistrovství světa ve flat-tracku pokračovalo v italském Terenzánu. Obhajci titulu Ervin Krajčovič skončil třetí, Ondřej Svědík dojel sedmý. Závod vyhrál Angličan Boffin, který triumfoval po druhé v řadě. Český pohár na dvoučlenných plachetnicích Fireball se na rozkoši sice kvůli mizernému větru neodjel. Nechranit se ale při třetím dílu seriálu nabídli slušný jachting. Více Petr Kořan.
2: 18 lodí se během soboty utkalo v čerstvém až silném větru, který nezřídka měnil jak směr, tak sílu. O vítězi opět rozhodovala schoda, to znamená nejmenší možný rozdíl, a tentokrát ji pro sebe urvali Martin Kubový s Honzou Ilem. Druzí pak skončili Jája a Kuba Nápravníkovi a na bednu je doprovodil Martin Mudra s Krištofem Šedivákem. Seriál bude pokračovat během cyrilometodějského víkendu na Lipně. Vítu zdar.
1: Basketbalisté Nymburka vstoupili do ligového finále play-off vítězně. V prvním zápase porazili Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Čeští sidecaristé David Lízák a Lukáš Hromádka obsadili při mezinárodní premiéře v Nizozemsku 10. místo. V závodě 10 posádek sbírali první zkušenosti mezi elitou a pro český tým šlo o první velký start. Nejvyšší soutěž národní házené vstoupila do play-off. Přímý postup do semifinále mají národní házenkáři Teje Příchovice a Sokola Svinov. Další místa vybojovali Krčín a Nezvěstice. V semifinále se Příchovice utkají s Nezvěsticemi a Svinov změří síly s Krčínem. To byly středeční sporty. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Solíčko, poselství štěstí, Krausberry na beatu, 10 minut před 11. dopoledne je na bílední, aby jsme si připomněli, že za 10 minut startuje v Příbrami v Euro Repair Car Service samolepková jízda. Na místě už by měl být Standa Rubáš, od 11 hodin to začíná. Kdo potřebuje samolepku Rádia Beat, může potom spěchat tedy do Obecnické ulice v Příbrami, do Euro Repair Car Service, kde Standa bude. Samolepky má samozřejmě přichystané. Kdo přijede se samolepkou Rádia Beat už nalepenou na autě, tak vyfasuje dárek. Kdo by si potřeboval třeba vyměnit samolepku za tu starou, tak novou vyfasuje a další propriety jsou připravené. Čekáme na to, až se tedy se Standou Rubášem také po té 11. hodině určitě spojíme. Vy, co máte namířeno do Příbrami, počítejte s tím, že v Euro Repair Car Service zhruba za 10 minut ta samolepková jízda hergot začíná.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vaše žena, vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádio Beat.

0: Tohle byly Whitesnake na beatu na celé 2 minuty před 11. dopoledne. Za chviličku zprávy, stále ještě tedy s Pepou, ne s Pepou, s Petrem Šimáčkem. Hned na to ZZ Top budeme hrát také Luboše Pospíšila, Genesis anebo Who?
1: The Who. Píťáci na 4 kolech.
0: Pozor na Strakonicku, v Sedlicích na Palackého jeden pruh stojí kvůli bouračce nákladního a osobního auta. V Praze v Holešovicích na Jateční je také jeden pruh stojící kvůli bouračce dodávky a osobního vozu. Praha Modřany, Špirkova ulice, i tady stojí jeden pruh kvůli havárce 2 osobních automobilů a v Liberci na Moskevské visí osobní auto v zábradlí. Na místo už jede policie, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bousky. Postupně od západu kromě Slezska a východu Moravy má srážek i mraku ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Zítra po ránu slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu lokální přehánky, ojediněle bousky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejista Tomáš Hertl rozhodl dnešní první finále NHL vítězným gólem Vegas. Český útočník skoroval v 57. minutě a zařídil výhru Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny. Vegas se ujalo vedení 1-0 na zápasy. Čeští basketbalisté vyhráli na trojkové mistrovství světa i druhý zápas. Po Mongolsku porazili také favorizované USA. 18-letý konzervativní influencer Adam Šejna, který ve svých videích na sociálních sítích podporuje Filipa Turka a motoristy, dostal místo. Nastoupil na ministerstvu životního prostředí. Britský paralympionik a chirurg John McPhail se chystá na dvoutýdenní soukromou vesmírnou misi. Mohl by se stát prvním člověkem s tělesným postižením na oběžné dráze. Na stanici Heaven 1 se má zkoumat vliv vesmíru na lidské tělo a protézy. A nakonec Mostecké muzeum otevřelo výstavu ke 125 letům MHD. Uvidíme historické fotografie, artefakty, filmové projekce i původní sedačky a jízdenky z tramvají, které kdysi spojovaly město a Uhelné doly. Více historik a kurátor muzea Dominik Marek.
3: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál ve velkoformátových fotkách, pak i malé pohlednice, fotografie, hlavně ze sbírek právě pana Kříže, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu, jako různé dveře z různých vagónů, sedačky, ale i různé menší věci průvočích.
2: To byly zprávy Rádia Beat, po nich ZZ Top.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tohle byl otvírák hodiny mezi 11. a 12. na rádiu B, tedy kapela ZZ Top a píseň Bad Girl. A co čert nechtěl, slibovali jsme dneska samolepkovou jízdu v Příbrami a na telefonu je Standa Rubáš. Stando, my tě slyšíme, aspoň doufám tedy.
1: Já vás taky, ahoj.
0: No, ty jsi prosím tě Euro Repair Car Car Service, což je krásně, ano. Krásně se to vyslovuje, jde to z pusy úplně velmi příjemně. Obecnická ulice v Příbrami, je nějaké ano. Vodítko, kdyby byl někdo přespolní, jak se k tobě nejblíže dostat a kde tě tam najdou?
1: Ale myslím si, že místní býťáci a z blízkého okolí bezpečně vědí, v podstatě jsme hned za tím sjezdem z toho kruháče místního, který tady je. Říkám to proto, že jsme avizovali, že já tu budu od 11, takže sam už jsem jízdil jako mikrovláček a spousta býťáků už dorazila. Už tu 11, když já jsem parkoval a dopíjel kávu, tak už jsme se tady řadili a šikovali do zástupu, takže samolepky můžu říct, že už jsou nikoliv na začátku, ale v plném proudu. A že se sem býťáci vejdou. Máme tady dokonce takový parking servis, aby jsme se v tom areálu vytočili všichni a aby jsme se vešli, abychom zvládli pokecat, rozdat si samolepky, pochopitelně. Možná můžu prozradit, že mám i ty černý výjimečně, jo?
0: Takový
1: ten náš černý Mauritius, než dojde, tak zatím pořád ho ještě mám.
0: To je takový větší dotaz a máte ty černý, jo? A ano. Pak ještě jestli máme ty kulatý. Jo?
1: Ano, ano, ano. Tak kulatý nejsou, jsou hranatý a jsou černý. Dojdou mi, předpokládám, během. Ne, takže zatím jako tohleto lákadlo bych tady měl samozřejmě odměny pro ty býťáky, kteří samolepku mají. Dokonce koukám, ale to už je asi třetí, čtvrtý auto, který jsem teďko vjelo, tak má ještě na kapotě nápis z býtové pumpy, tak to se samozřejmě taky počítá, to se taky odměňuje. A krom těch věcí od býtu, který já jsem vzal, tak a to je potřeba vypíchnout, tak je tady ta speciální nabídka od Euro Repair Car Service, tedy, že se člověk může tady domluvit a ušetřit spoustu peněz a přihlásit se na 20-bodovou prohlídku za 199 korun, ať už to zvládnou kluci dneska, nebo si domluví jiný termín, tohle to všechno je tu přichystáno. Ti, kteří se přihlásí, tak dostanou ještě další dárky tady právě od kluku z Euro Repair Car Service, takže že to je další takový lákadlo. A třetí lákadlo, který já mám, pro ty, který by se koukali zuřivě na hodinky a říkali, jak já to stihnu, tak podle mě stihnout to musí úplně každý, protože teď začali v 11.
0: A teď se to ztratilo. To je kouzlo živého přenosu. Počkáme ještě pár vteřin, jestli se signál Standovi Rubášovi vrátí, ale...
1: Halo?
0: A už se vracel, už se vrací.
1: To tak, je zajímavý. Tak nevím, zajímavý. Kde jsem se ztratil, ale chtěl jsem říct, že v 11 začaly samolepky a do jedné hodiny pokračují. 2 hodiny stojím tady na místě na adrese obecnická 361, takže každý, kdo by váhal, jestli to stihne, tomu jsem teď odpověděl, že to stihne. Za 2 hodiny se musíš dostat i ze zaspaný Prahy.
0: Dobře, výborně, Stando, děkujeme. Průběžně tě budu kontrolovat a zkoušet tě po telefonu a býťáci příbramští a nebo i z blízkého okolí. Ale pozor, klidně, protože ty tam budeš, jestli jsem dobře počítal, ještě 2 hodiny, takže ano. Může klidně někdo vyrazit z Brna a dorazit do Příbramy, vzít si samolepku a zase jet zpátky. To se klidně může stát.
1: Ano, takový počítáme. Sem dáme samolepky 2.
0: Stando, děkujeme, zdravíme do Příbramy a zase se zatelefonujeme, nebo takhle, zase se telefonicky ozveme. Děkuju, ano. Měj se.
1: Taky, čau, mějte ahoj. Krásně, čau.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

jsou slibování The Who, I Can See 4 Miles za 10 minut, no lžu, za 9,5 minuty, bude 11:30 dopoledne. Dneska tady bude, protože je středa, tak budou večer uši s Petrem Korálem, který si samozřejmě musí spravit chuť. Jeho oblíbená Dukla, tak dá se takhle jako šalamoutně, nebo řečeno noblesně, tak čeká na lepší časy, ale Petra Korála samozřejmě zdravíme. Dneska Petr Korál si do svého pořadu uši Rádia Beat pozval Táňu Poláčkovou. Táňa je zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival a dnes od 19 hodin si můžete poslechnout, zdali Táňa všechno, co jí Petr Korál pustí, pozná, anebo zdali bude potřebovat profouknout ušní ústrojí. Celé to startuje, jak jsem říkal, dnes v 7 hodin večer a vy se na to můžete, jsem chtěl říct, podívat, ale vy si to můžete poslechnout samozřejmě. No. A večer potom je bez lupen do kotle, hrajeme na přání živáky od 20 hodin. Je na co se těšit, to jsou Genesis.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: úplně do konce, till the end of time, tedy tam, kam se nedá ani dohlídnout, ani domyslet, tam až tak daleko to půjde. Innuendo, kapela Queen v programu Rádia Beat, 4,5 minuty po 11:30 dopoledne. Za chviličku Žlutý pes, tedy skladba Žlutý pes od skupiny Žlutý pes. Budeme hrát Petra Gabriela a Kate Bush a taky If You Want My Blood od AC/DC.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera. Větrník.
2: A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

0: My jsme se slibovali Petra Gabriela a Kate Bush a to, co jsme slíbili, tak jsme také splnili. Tohle byla muzika právě od nich. Minutu po 3:15 opět Standa Rubáš v éteru, je v Euro Repair Car Service Příbrami na samolepkové jízdě. Máš ještě samolepky nebo už tě došly všechny, Standa?
1: Ale ještě pořád jsou. Prohnala se tady teda opravdu hromada býťáků. Řekl bych, bylo jich nepočítaně, nebo jsem je nepočítal, ale samolepky zatím stále drží. Já jsem si jich vzal hodně. I těch bílejch zvenku, zevnitř, i těch černých, tedy černý Mauritius, na který se výťáci často ptají, tak ten tady dneska sebou mám, to znamená, že kdo sem dorazí, tak i tuhle tu samolepku mu zatím ještě můžu slíbit, protože zatím ještě moje zásoba, byť se stenčila, tak drží. Parkoviště tady v areálu je teď takové poloprázdné, takže se spousta býťáků vejde, těch, kteří budou přijíždět sem do Obecnické 361. No a nejen, že samolepky, ale taky jim zaprvý dám nějaký dárek, který pokud už samolepku vozí, to je samozřejmě za odměnu, poklábosíme tady o všem možném. A ještě je možnost právě využít dneska tady speciální 20-bodovou prohlídku auta. Takhle vlastně budu říkat ještě před sezónou, protože spousta býťáků tady říkala, že se chystají na dovolenou a už tady někteří z nich právě před dovolenkářů využilo toho, že se s klukama domluvili, že jim to auto zkouknou, aby někde tamhle v teplých krajinách nemuseli řešit nějakou věc, která se dá vyřešit v podstatě snadno tady na místě. Jo. Navíc dneska platí, že je ta speciální cena tady 199 korun za tuhletu prohlídku. Takže tahle nabídka stále ještě platí a do 1 hodiny odpoledne platit bude.
0: No, ty jsi říkal, že kdo přijede a bude mít už samolepku rádia být nalepenou na svém autě, takže dostane nějaký dárek, tak logicky, že jo, pak bych s tím mohl vyčůrat, že jo, přijedu bez samolepky, nafasuju si ji od tebe zadarmo, nalepím si ji na auto, jakoby odjedu a přijedu za chvilku a řeknu, ha, mám samolepku na autě, dej mi dárek. Dá se to takhle očůrat, nebo si vedeš evidenci, Stando?
1: Ne, tak v podstatě já mám srdce měkké, takže jako občas povolím, ale taky si pamatuju obličeje a navíc tady klábosíme s býťáky půl hodiny vždycky v kuse, takže si je zapamatuju, ale není to problém, protože tady, když to tak jako shrnu, tak jsou v podstatě pouze výjimky býťáků, kteří samolepku nemají. Zatím podle mě tak 99,9% býťáků už samolepku měla, takže dostali nejenom jakože pochvalu, ale i ten dárek zasloužený.
0: No. Vidíš, jak jsme si blízký, že ty máš měkké srdce, já mám měkkou ledvinu, takže jako můžeme to v klidu a v pohodě dát dohromady. Následující tedy ještě 60 plus 2, no to vypadá na 72 minut ještě, budeš na místě. My se ti pochopitelně ještě po 12. hodině odpoledne ozveme přímo do vlastně firmy Euro Repair Car Service do Příbrami. Stando, udržuj oheň, posíláme býťáky, samolepky jsou k dispozici, zatím děkuju, měj se, čau.
1: Ahoj, já taky, mějte se krásně, čau.

0: Jak bylo řečeno a zpíváno, Weep in Silence je skladba od Juráhy, která teď 2,5 minuty před 12. úplně na sklonku dopoledne dohrává a za okamžik tady bude Pepa Lábus, zpravodajský přehled dne, díky tomu uslyšíte, hned na to budou hrát Hartford Slim Band jako bluesová dvanáctka, Michal Prokop, Neil Young, Stoney, Beatles a pochopitelně samolepková jízda do Příbramy. Ano!
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Ne, spíš do Příbramy, ale v Příbramy. Pozor si dávejte v Prostějově. V ulici za Kosteleckou je tam dopravní nehoda s únikem paliva. Jezdí se tam kyvadlově pouze jedním pruhem, je to bouračka osobního auta a na místě záchranka, hasiči i policisté. Na Praze západ ve Vesci na Vídeňské stojí jeden pruh, srazila se tam hned 3 osobní auta. V Praze v Karlíně na úrovni Karlínského náměstí v Sokolovské ulici se řeší havárka tramvaje a osobní vozu a na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici se srazila 2 osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě s možností bouřek. Postupně dojde od západu k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, ve Slezsku kolem 23 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Ráno bude polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se místy přidají přeháňky nebo i bouřky.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, ve čtvrtfinále porazil Brazilce Fonseku a o finále si zahraje se Zverevem. Do semifinále 4 pak prošli si Nějaková s Američankou Townsendovou, zatímco Deblistanou za Srakušanem Oberleitnerem na French Open skončili. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii v Edenu. V listopadu přivítá Španělsko na Letné. Ve věku 58 let zemřel punkový zpěvák Emil Hrubý, byl frontmanem plzeňské kapely Požár mlýna a vystupoval také se skupinou Chronická nevinnost. Prezident Pavel se vyjádřil k nápadu jet na summit NATO v Ankaře na motorce. Řekl, že by ho to sice bavilo, ale považoval by to za nedůstojné a zbytečné trolení. Interní analýza přesun lidskoprávních agent na jednotlivá ministerstva nenavrhovala. Deník N připomíná, že premiér Babiš a šéfka úřadu vlády Barta přitom tímto dokumentem změnu zdůvodňovali. Spojené státy tajně jednají o rozmístění jaderných zbraní v některých evropských zemích NATO. Chtějí uklidnit spojence v době omezování konvenční vojenské podpory Evropě. Zájem mají hlavně státy na východě. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Tohle byl pan Neil Young v programu Rádia Beat přesně ve čtvrt na jednu odpoledne. Tahle skladba skončila, ale kdo nekončí, tak je Standa Rubáš, který je v Euro Repair Car Service v Příbrami. Jede samolepkovou jízdu ještě 3/4 hodiny. Je to tak, Stando?
1: Ano, je to tak. Do jedný tady čekám na býťáky a zvu je právě sem na tohleto místo, který se dá podle mě velmi snadno najít, a pokud ho někdo nemůže najít, tak ten mě nenašel nikde, ale kdyby někdo chtěl jako nějaký další jako záchytný body, tak aby Příbramáci a lidé z blízkého okolí tušili, kam přesně mají jet a nepotřebovali k tomu podle mě ani navigaci, tak řeknu, že jsem v místě, kde býval Fiat, kde se to jmenuje Ekonom Příbram. To jsou další takový nápovědy k tomu, kde je obecnická 361 a Euro Repair Car Service. Kluci tady vyklidili to parkoviště v areálu před dílnou, před servisem, takže kdo by měl obavu, že se sem nevejde, tak ji má úplně zbytečně. Vejdou se sem úplně všichni býťáci, kteří přijedou. A pořád ještě černý Mauritius nedošel. Já jsem těch černých samolepek vzal hromadu, takže kdo by toužil po téhle samolepce černé, nebo bílá verze zvenku, bílá verze zevnitř, tak těma všema můžu sloužit. Taky můžu sloužit těmi dárky. Před nedávnem u nás byl na kus řeči Honza Proteus a nechal tam spoustu CDček, tak třeba ty jsem vzal sebou. Je tady knížka Drahoušek na česneku, je tady spousta další muziky, ať už přijede jakýkoliv býťák a poslouchá jakýkoliv rockový podžánr, tak si myslím, že mám tady co mu nadělit, to je samozřejmě odměna za tu samolepku vylepenou. No a co určitě nechci minout, tak je ta sezónní prohlídka 20-bodová, která je tady dneska za 199 Kč, nebo dneska, nebo v jiných dnech, tak jak si to tady býťáci domluví, protože někteří využili toho, že bylo na dílně volno, tak tam zajeli rovnou, a někteří si tady domluvili termín, až se jim to bude víc hodit, nebo vrátí služebáko domů a přijedou svým autem, tak to stále ještě platí. Stále na stejné adrese, obecnická 361, stále u stejné společnosti, tedy Euro Repair Car Service. Do jedné hodiny je čas.
0: Takže i ta černá, raritní samolepka, která je velmi žádaná a kterou zas tak nikdo nemá, tak je stále k dispozici. Kdo tedy za Standou dorazí, tak ji může ještě nafasovat. Máte na to zhruba posledních 45 minut. Já ti ještě jednu zatelefonu, Stando, jo, až bude.
1: Určitě, dáme se vidět.
0: Jo, jinak popěvek Michal Prokop, muzika, která letí třeba i pro ty býťáky, kteří teď vyrážejí za Standou, aby získali samolepku Rádia B. Zatím, Stando, měj se. Čau.
1: Tak je, mějte se. Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Beatles na beatu přesně na vteřinu v půl jedné odpoledne. Za okamžik uslyšíte přálet Zeppelin, budeme hrát Dona McLeana, taky Rainbow a určitě i Vohnout, protože si pustíme další autorské čtení nebo další díl autorského čtení, kdy Vohnouti vydali audioknížku a sami členové skupiny Vohnout ji načetli a my si ji od začátku až do konce tady postupně předčítáme v našem éteru. No a spojíme se naposledy s naším velvyslancem v Příbrami, co se týče samolepkové jízdy se Standou Rubášem. Za okamžik na beatu.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
5: Hezkou středu vám přeje Šimi. Britská firma JCB připravuje speciál na vodíkový rychlostní rekord. Vůz Hydromax se dvěma vodíkovými motory o výkonu 1600 koní má na solních pláních Bonneville překonat rychlost 560 km v hodině. Za volant usedne zkušený jezdec Andy Green.
4: Beatoskop.
5: Čínští vědci vyvinuli přenosný detektor, který dokáže z jediné kapky krve odhalit časné stádium rakoviny plic. Zařízení je malé, levné a v testech dosáhlo přesnosti téměř 95%, což je víc než u běžných laboratorních metod.
4: Beatoskop.
5: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek.
6: Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
5: Středeční Beatoskop tímto končí.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: 5 do Příbramy, kde jedeme samolepkovou jízdu. Je tam Standa Rubáš. Stando, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ahoj, dobře, ahoj.
0: My jsme tady přišli na to, že bychom mohli udělat takovou challenge, že vlastně ten zbývá posledních 15 minut, jo. Že ten, kdo by za tebou přijel na samolepkovou jízdu do Příbramy a nalepil ti samolepku rádia být na čelo, tak, aby si si toho nevšiml, tak vyhraje 9-voltovou baterku vybitou. Klidně můj po vysílání přivezu osobně. Ale sázím na to, že když by ti chtěl někdo lepit samolepku přes obličej, že by si si to všimnul, víš, jo?
1: Ale musíme to vyzkoušet, takhle ti nedokážu říct úplně.
0: Jo, tak zkus to, no, když zavřeš oči, jestli si to nevšimneš, že ti někdo lepí samolepku na obličej, jo. Ale zase na druhou stranu, otázka jasná, černá samolepka ještě je nějaká, nebo už to všechno?
1: Ještě je. Ještě není jich teda věru mnoho, ale ještě tady nějaký jsou.
0: Že jsi takže to nevyplácal všechno, jo.
1: No já s nima šetřím tady, víš, jako.
0: Dobře, tak co musí udělat býťák, aby získal samolepku rádia být v následující 4 hodiny ve společnosti Euro Repair Car Service v Příbrami? Aha.
1: Je to poměrně jednoduchá záležitost dorazit na adresu Obecnická 361. Místní, jak se ukázalo během uplynulé hodiny a 3/4, vědí přesně, kde je Obecnická, ale jsou líní si do navigace zadat 361, takže ji pojedou 3x, než si nás všimnou. A pak zjistí, že jsme byli vidět úplně na začátku, protože je to úplně na kraji, je to hned u toho kruháče. Tak přidám k tomu další jako nápovědy pro místní, že je to Ekonom Příbram, nebo chcete-li bývalý Fiat servis, tak v tomhle místě teď aktuálně sídlí Euro Repair Car Service, kde jsme s naším bítovým Fordem, s černými samolepkami, bílými samolepkami, spoustou dárků, CDček, knížek a taky tou nabídkou, která stále ještě platí, a to je sezónní 20-bodová prohlídka ze 199 kaček, kterou můžou býťáci využít. Někdo říká, že přijede služebním autem a doma má svoje, tak to není žádný problém, protože stačí se tady s klukama domluvit. Kluci jsou býťáci a mají tabulku a umějí s ní zacházet, takže si domluvíš tu prohlídku na ten termín, kdy se ti to hodí, aby si se mohl dorazit a oni ti to všechno projdou, jestli je všechno v pořádku, jestli někde není něco uvolněno, nechce něco někde přitáhnout, případně doplnit, dolejt a podobně, tak tahle ta nabídka stále ještě je platná tady v tuhle chvíli.
0: Dobře, Stando, děkuji, užij si poslední 12-minutovku v Příbrami na samolepkové jízdě a všem, kdo ještě míří za Standou, posíláme Rainbow. Děkuji, měj se, čau.
1: Taky díky, měj se krásně, ahoj.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026 slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst jí budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
2: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
3: a já, baskytarista Jirka Zemánek,
4: a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
1: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
4: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
1: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
2: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
3: Gábino?
5: No?
6: Už je čas.
5: Už jsem tady. Dobrý den.
4: Tak co? Jdem na to?
5: Jdem na to.
2: Jsi připravená?
5: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
2: Tak pojď.
5: Kapitola první. U nás doma. Mezi roky 1976 až 1985. Čte Matěj.
1: Když to vezmu od úplného začátku, tak moje nejstarší vzpomínka na bráchu Honzu je z našeho pražského bytu. V hlavě mám uložený takovej záblesk, jak máma Marie sedí v kuchyni na houpacím křesle a má velký břicho. Patrně ani ona tenkrát netušila, že za chvíli přivede na svět nejen mýho bratra, ale současně i kolegu z práce. Psal se rok 1976, doba byla šedivá a já na téhle planetě už smrděl třetí sezónu. Narodili jsme se do novinářské rodiny, kde serióznější polovinu zastávala máma a tu druhou bohemštější stělesňoval náš táta Oleg. Poznali se na večírku vysoké školy, kde si táta chtěl dát cigáro, ale žádný neměl a tak sondoval, od koho by mohl nějaký vydindat. A narazil na mámu, která tenkrát kouřila a tak vzplála nejen další cigareta, ale i láska a za nějaký čas jsme se dostavili my dva s bráchou. Byli jsme vychováváni v Líně, učili se průměrně a vyrůstali v pátém patře v poctivém činžáku na Vinohradech, který nebejvali tak vymazlená městská lokalita, jako jsou dneska, ale normální oprejskaná pražská čtvrť. Přes ulici byly a pořád jsou olšanský hřbitovy, kde jsme prolejzali starý rozpadlý hrobky a hráli si tam s lebkama a holeníma kostma, taky jsme s kamarádama v potravinách kradli čokolády a nanuky, chodili do zájmových kroužků a rodičům se džbánem pro pivo a i jinak žili svoje normální socialistické dětství. Měli jsme s Honzou svůj pokoj, takový svoje království, což byla směs bordelu a zvířat, na kterých jsme byli silně ujetí. Prostě někdo v raném věku frčel v autíčkách, jiný ve stavebnicích Merkur, no a my jsme doma měli v akváriích, teráriích a klecích všemožnou havěť a studovali o ní příručky s latinskýma názvama. Každý v nás tehdy viděl budoucí zoology, i když my chtěli být spíš prodavači v akvaristice. A ještě na něco si vlastně dobře vzpomínám. Neměli jsme se s bráchou úplně jako děti rádi. Vládla mezi náma bratrská nevraživost, dělali jsme si na schvály, prostě to jiskřilo pořád. Tenhle stav se změnil až pozdějiš.

0: Festivalová odvohnutou v programu Rádia B 2 minuty, necelé tedy 2 minuty před 13. hodinou. Za chviličku Pepa Lábu zprávy po zprávách Accept. Budeme hrát taky Sound of Silence od Simona Garfunkla, třeba Floydy Scorpions, anebo hudbu Praha.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi pozorní na dálnici D5 na 108. kilometru od Plzně směrem na Rozvadov, kousek za Heřmanovo hutí. Je tam kvůli defektu odstavený autobus. Pozor také na Jičínsku, v Hořicích, na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam policisté vyšetřují bouračku osobního a nákladního auta. V hlavním městě, konkrétně na Praze 2, Věčné ulici, mezi křižovatkami Kateřinská a Sokolská se řeší havárka osobního auta a autobusu. V Praze ještě jedna událost, a to na Štěrboholské spojce. Od Černého mostu k Europarku u křížení s nedokončenou ulicí je bouračka dvou osobáků. A ještě Nymburk, okružní ulice, je to u křižovatky s ulicí Karla Čapka. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozů. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na východě s možností bouřek. Postupně dojde od západu k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, ve Slezsku kolem 23 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Ráno bude polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se místy přidají přeháňky nebo i bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejovou kometu posílí další její bývalý hráč. Do Brna se po 5 letech v zámoří vrací obránce Stanislav Svozil. Je už 12. posilou komety před novou sezónou. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Odpory na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s plánovanou změnou systemizace, která má přesunout některé z agend ze Strakovy akademie na konkrétní ministerstva. Proti změnám navrženým šéfkou úřadu vlády Barta, které se dotknou politiky závislosti lidských práv nebo rovnosti žen a mužů, se vyslovují i odborníci. Barta se chce s odboráři zítra setkat. Pohřební průmysl čelí změně, která by podle provozovatelů krematorií mohla zdražit pohřeb žehem. Nová vyhláška zpřísnila frekvenci měření emisí u krematorií. Ty by se tak měly nově sledovat každý rok. Zatím měla krematoria tuto povinnost jednou za 3 roky. V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí Visegrádské čtyřky, která by měla být restartem spolupráce v rámci tohoto uskupení, řekl to nový maďarský premiér Maďar. Informoval, že pozvání už přijali polský premiér Tusk, český premiér Babiš i slovenský premiér Fico. To byly zprávy, po nich si poslechněte Except na Rádiu Beat.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Živák z klubu Big City Nights z kapla Scorpions na beatu, no 2 minuty před 1:30 odpoledne, aktuální čas, za chviličku Jimmy, také Supertramp anebo Deep Purple, tím Jimmy, myšleno Jimi Hendrix na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

všechno to tam mrmlal tou druhou opačnou stranou. Highway Child, Jimi Hendrix, programu Rádia Beat, minutu před 14:45 odpoledne. Dneska jsme jeli samolepkovou jízdu, Stan Rubáš byl v Příbrami, už je na cestě zpátky. Nejbližší výjezd manšaftu, nebo chcete-li ensemblu, Rádia Beat je příští týden ve středu 10. Jedeme na beatovou pumpu, opět přesuneme vlastně vysílací studio na místo, odkud budeme vysílat živě. To místo jsou Holohlavy, areál Trotina Eko, tedy ekologická likvidace vozidel. Je to na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Už jsme tam byli jednou s býťáckou pumpou a vracíme se tam. Odtud tedy budeme příští středu mezi 11. a 17. vysílat živě do celé České republiky. Kdo přijede, může poručit muziku na přání, my mu ji zahrajeme, může si nechat nastříkat logo Rádia Beat na automobil, s kterým přijede, no a samozřejmě povezeme opět samolepky. Vy, co jste to měli blízko do Příbrami dneska a máte-li to blíž do Hradce Králové nebo do Holohlav, říkejme, tak se můžete ve středu mezi 11. a 17. za námi zastavit. Těšíme se na to. Co se týče muziky, kterou stihneme do 14. určitě Alexander the Great od Iron Maiden a taky Soudci, Paní v černé.

0: Tohle je vlastně taková liricko-epická báseň Alexander the Great od Iron Maiden, muzika, která teď na beatu dohrála. Za chviličku Pepa Lábus a zprávy, tam hrát nic nebude, ale hned na to přijde hodina tupláků s Otou Semanem, první tuplák dneska se skupinou AC/DC.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dopravní informace začnu zprávou od Kuby, který píše: pozor, Horažďovice Rabí, tedy směr od Horažďovic na Rabí, je tam kamion ve Škarpě. Kubovi děkujeme. V Pardubicích v ulici SK Neumanna se srazila dvě osobní auta. Na Kroměřížsku v Holešově v Bartošově ulici je k vyšetřování dopravní nehoda dodávky a osobního vozu. A v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici stojí jeden pruh. I tady se řeší dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Vývodák vám přeje šťastný cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě s možností bouřek. Postupně dojde od západu k ubývání srážek a oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, ve Slezsku kolem 23 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Ráno bude polojasno až oblačno. Během nebude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se místy přidejí přehánky nebo i bouřky.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Dynamo České Budějovice podle iDnes.cz neuspělo s odvoláním proti neudělení profesionální recenze na příští sezonu. Fotbalový klub kvůli tomu zamíří do třetí ligy. V ní by se ale mohl potkat s novým Dynamem, které zakládá radnice. Zpátky ve hře je ale varianta, že by město současný klub odkoupilo. Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy zhruba 2 miliony 890 tisíc lidí. Rozhodnutí bude pro politiky závazné 5 let. Tato lhůta by se vztahovala i na případné opakování referenda. V návrhu ústavního zákona o celostátním referendu to navrhuje vláda. Materiál poslala do připomínkového řízení. Letošní jaro bylo velmi suché a podle Českého hydrometeorologického ústavu dokonce nejsuší od začátku měření. Nejméně pršelo v oblasti Polabí, kde pořád panuje velké sucho. Situaci se suchem zhoršovalo i často slunečné počasí a vysoké teploty. Deštivý uplynulý víkend sucho trochu vylepšil a další výrazné zlepšení by měl přinést tento týden. Evropu se včera a během noci na dnešek přehnala vlna intenzivních bouřek. Do dnešního rána na kontinentu udeřilo víc než 200 tisíc blesků. Největší škody hlásí Itálie, kde supercelární bouře přenášely ničivý vítr, přívalové srážky i velké kroupy. Dnes ráno se navíc v Římě vyskytlo tornádo. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to byly ACDC, ale to jste samozřejmě víťáci poznali. Jsou tady tu plánky na beatu, já jsem o to sama přeji vám příjemné pohodové středeční odpoledne 3. červnové. Co se týče toho prvního tupláku, no tak jsme si připomněli rok 2008. Black Eyes byla ta deska, ze které pocházel single Rock and Roll Train, a Kissin' Dynamite byla druhá, ta nám připomněla rok 88, Blow Up Your Video. To byla ta deska, ze které píseň pocházela. Čeká nás Lola, tedy kapela Kings, a čeká nás ten příběh o klukovi, který v klubu potká dívku Lolu, do které se zamiluje. A když pokročí v tom vztahu kousek dál, myslím tím během té jedné noci, tak zjistí, že Lola je vlastně chlap. A to není úplně příjemné zjištění leckdy. Každopádně je to příběh, který pochází, řekněme, z původní skutečné události, kde tu píseň Ray Davis napsal krátce poté, co jejich manažer v klubu, kde řádili trošku, tak se velmi opil a pak začal tančit s ženou, do které se zakoukal, a kránu, když už teda tančili delší dobu, tak zjistil, že žena má na tváři poměrně už, řekněme, značný strniště, takže mu to pak asi došlo. Každopádně tahle záležitost se stala vlastně světovým hitem a my si ji pustíme jako první v následujícím tupláku. Je to připomínka roku 1970. Kings a Lola. Ape Man bude druhá věc, kterou si od Kings pustíme. Píseň o muži, který není úplně spokojený s tím, jak se žije v moderním světě. Což ale pozor, zase je to přelom 60. 70. let a tenhle chlápek už v tom přetechnizovaném světě se snaží se z něj nějak vymanit, utéct a vlastně celou tu moderní společnost nechat někde za zády. Tak to je Ape Man, to bude ta druhá, která nás čeká. Tady jsou Kings na beatu v tuplácích.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Když v roce 1993 vydali Aerosmith desku Get a Grip, obsahovala mimo jiné také píseň s názvem Eat the Rich. Píseň, která se, řekněme, věnuje kritickému pohledu na boháče, kteří věří, že to jejich bohatství jim dává nějaký větší právo koukat na ostatní skrz prsty, koukat se tak nějak, jak se říká, z vrchu. Aerosmith v době, kdy ta píseň vlastně vznikala, tak už byli skutečně hodně bohatý, ale pocházejí ze skromných začátku, z těch vycházeli vlastně z hodně skromných podmínek. No a tak jim tenhle ten přístup některých bohatých lidí skutečně vadil. A předpokládám, že jim vadí do dneška, jo? Ale teď jsme v roce 1993. To bude první věc, Eat the Rich, a Round and Round je druhá, kterou si od nich poslechneme a připomeneme si tak rok 1975, kdy vyšla na desce Toys in the Attic.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina pukláků na rád.

0: Na beatu v Tuplácích Aerosmith mají splněno a před námi jsou dva kousky z domácí produkce, tentokrát od Vladimíra Mišíka. Nejdřív nás pozve na jednohubky a pak nám řekne, že si nemáme zoufat. Nezoufej si, je ta druhá, jednohubky první.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Looking for today, after forever a Eyewitness. To jsou tři písně, které nám zakončí dnešní tupláky na beatu a jsou z repertoáru skupiny Black Sabbath. Byť s jinými zpěváky nebo s rozdílnými zpěváky. Pojďme na to, tady jsou Black Sabbath na závěr dnešních tupláků na beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: To byly Black Sabbath, no a to by bylo z těch dnešních tupláků asi tak všechno. No ale máme toho pro vás samozřejmě spoustu dalšího, třeba zprávy s Pepou Lábusem, to už za chvíli, pak si dáme Lise Coopera. Mám připravený taky Dire Straits, či třeba Jirku Schellingera. Pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Havlíčkobrodsku v Chotěboři v Hermanově ulici je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Dopravní nehoda čítá dva osobáky. V Jílovské ulici v Psárech na Praze Západ, tak tady počítejte s dopravní nehodou nákladňáku s motocyklistou a na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. V Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobáků. Na D48 na 20. kilometru trasy Nový Jičín Bělotín stojí odstavený porouchané vozidlo, tak tady počítejte s komplikací, protože tam stojí nákladňák pro defekt. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno polojasno až jasno. Během dne dojde k přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Polská tenistka Maja Chvalinská postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, která hraje v hlavní soutěži Grand Slamu teprve po třetí, porazila 7-6, 6-3 Rusku Anu Kalinskou. Její příští soupeřkou na pařížské Antuce bude vítězka duelu mezi světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska a ruskou Dianou Schneiderovou. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za předvolební plakáty, které vzbuzovaly kontroverzi. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že jen komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Záchranná síť pro lidi v bytové nouzi se změní méně radikálně, než vláda původně plánovala. Nakonec vyslyšela některá doporučení expertů. Zákon o podpoře bydlení, který dnes schválili poslanci, například počítá s vyšším příjmovým stropem. Díky němu na podporované bydlení dosáhne víc lidí. Generální tajemník Severoatlantické aliance Rutte přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO. Rutteho mluvčí s odvoláním na bezpečnostní důvody odmítla upřesnit program. A je po zprávách, po nich přichází Alice Cooper na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je: kluci, kdy natočíme moje písničky?
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Nesmím znát prý její jméno, Jirka Schellinger, deska Nám se líbí, to už je taky pěkných pár neděl, co jsem tuhletu desku brousívával na tom svým prvním gramofonu, to byl rok 1979, kdy tohle album vyšlo. Co se týče té písně, no nesmím znát prý její jméno, já vždycky, když tu píseň slyším a že si to pouštím občas, tak si okamžitě vzpomenu na Woody Allena. Ne, že by s tou deskou měl něco společného, ale když slyším ten text, nesmím znát prý její jméno, tak se mi okamžitě vybaví jedna z povídek Woody Allena, kde si vlastně v rámci té povídky sám klade určitý životní nebo životně důležitý otázky a sám si na ně v zápětí odpovídá. No a jednou z těch otázek je, mám se oženit s K? A v zápětí si odpovídá, ne, pokud mi neprozradí i další písmena svého jména. Takže já jenom, co se týče těch jmén, tak bych teď možná přešel k tomu, že svátek má dnes Tamara a Tamarám patří určitě gratulace jak od vás, tak tady od nás z rádia, takže znáte-li nějakou Tamaru, máte ji po ruce, nezapomeňte na Hubana, Kytka určitě potěší a když bude nějaká oslava, tak jedině dobře. Takže všem Tamarám všechno nejlepší, no a my si teď dáme Jaminu, tady jsou Status Quo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dneska je zcela běžný říkat, co je to, nebo všichni ví, co je to superskupina, když se řekne superskupina, že je to v podstatě kapela, která vznikla z nějakých už velmi známých muzikantů z jiných kapel, dali se dohromady, vznikla superskupina. No ale tohle byla vlastně jedna z těch vůbec prvních, protože koncem roku 68 založil frontman skupiny Small Faces Steve Marriott spolu s Petem Frampnem, který byl zpěvákem a kytaristou tehdejší kapely The Heart, a taky s bývalým basákem z Pukitut Gregem Ridleym a ještě s Jerrym Shirleym, který byl zas pro změnu bubeníkem kapely Apostolic Intervention, tak založili kapelu Humble Pie. To byla ta, která nám právě teď předvedla jeden ze svých vůbec největších hitů Natural Born Boogie. Tu jsme si dali a připomněli jsme si tak rok 1969, tedy rok poté, co byli založeni, co vznikli. Bohužel ta píseň vlastně vznikla už poté, když měli hotový uzavřený to titulní nebo to první album, který udělali, takže tahle píseň se tam na něj nevešla. A přitom se stala skutečně tím největším hitem a byla to škoda, protože jako single by určitě zvýšila prodej té desky, která ne, že by byla propadákem, ale na to, že to byla super skupina, tak se zas až tak úplně na špičku nevyšplhala. Což byla škoda, pochopitelně. Za chvíli to bude George Thorogood.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Tak maminko, vyskoč ven. Bude krásný den.
3: Jsi normální? Víš, kolik je?
2: No právě. Musíme si dát něco zdravého. Třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umyju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj. Ať toho hodně stihneme.
3: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
4: Je tento příběh skutečný?
5: A jak to mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakoplaš? Myslíte, že opravdu vstávají takhle časně? Jsou tak produktivní, nebo jsou po ránu akorát na ránu?
4: A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerová rána. Už tento pátek od 9 hodin na Rádiu Beat. Beat u nás. Rádio Beat.

To byla Rakaj na ztráty a nálezy. Předpokládám, že i tuhle záležitost by tady Honza Hamerník večer klidně našel v živém provedení, ale můžete si vybírat z čehokoliv, co vás napadne, pište klidně už teď během odpoledne vaše tipy, náměty na to, co by mohl Honza Hamerník dnes večer, co by živák pustit. Protože dnes večer budeme opět pozváni bez lupenu do kotle, a to po 20. hodině. Večer plný živáků na vaše přání bude vyplňovat Honza přesně tím, co mu napíšete, nebo případně zavoláte. Co se toho psaní týče, tak pište už teď odpoledne. 720 001 222 je SMS brána, maily na studio@radiobeat.cz a nebo třeba přes bíťáckou apku. Můžete to namluvit, můžete to napsat. Je to na vás. A když to nestihnete teď během odpoledne, tak potom večer po té 20. hodině můžete klidně sem do studia i Honzovi zavolat na 210 32 33 34. Tady jsou Jet Rotal.

0: Těsně před 16. nabítl Chris Rea Road to Hell. Asi není třeba překládat, co to je za název téhleté písně. No a co je zajímavý, tak ta píseň v roce 89 vznikla vlastně, když se Chris Rea ocitl právě v zácpě na dálnici M4 v Anglii. Tam dostal přesně tenhle ten nápad a tam tu píseň taky složil. Ona ta kolona, která tam zůstala viset, tak tam visela prý skoro 4 hodiny, takže měl dost času na to, aby si tuhle píseň promyslel. On si tam představuje vlastně v té písni ducha svojí matky, jak se blíží k jeho vozidlu a varuje ho, že je na cestě do pekel. Jeho matka mimochodem zemřela v roce 1983. Chris Rea už bohužel taky není mezi námi. Za chvíli nás čekají zprávy s Pepou Lábusem na tu 16. Pak si dáme Led Zeppelin, taky to bude Dave Gilmour spolu s Bobem Geldofem a dojde i na Tři sestry. Teď se podíváme, jak to vypadá na těch silnicích.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Sinkulova ulice v Praze je blokovaná dopravní nehodou motocyklisty s osobákem. Pozor také na D0 mezi 14. až 19. kilometrem Velkého pražského okruhu ve směru k D7 se tvoří kolona. To je zpráva z Národního dopravně informačního centra. Osobák s autobusem bourali v Senohrabské ulici v Praze. V ulici nad Laurovou v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dodávka havarovala na D8 na 28. kilometru ve směru od Drážďan na Prahu. Na Velimské ulici v Nové Vsi na Kolínsku vyšetřují dopravní nehodu osobáku s autobusem. Na Chebské ulici v Plzni osobák s motocyklistou na místě složky integrovaného záchranného systému. A ještě jedna nehoda, ta je z Hradce Králové. Tady jsou to dva osobáky v sobě na Pilnáčkově ulici. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno polojasno až jasno. Během dne dojde k přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Doufá prý, že stihne aspoň část travnaté sezony s vrcholem ve Wimbledonu. Zmíněné zranění ho trápilo naposledy na Roland Garros. Skoro třem pětinám příjemců dosavadních sociálních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Pětině domácností po odečtení nákladů na bydlení nezůstává ani životní minimum, a to i když se započítá dávka a jejich příjem. Vyplývá to z analýzy, kterou provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti, napsali to dnes Novinky.cz. Kvůli střetu zájmu premiéra Babiše podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust totiž organizace nepovažuje za dostatečné řešení. Na dnešní tiskovce to oznámil její výkonný ředitel David Kotora. Babiš už dřív uvedl, že vložením akcí do fondu považuje střet zájmu za vyřešený. Americký prezident Trump se chystá přicestovat na summit NATO, který se koná na začátku července v Ankaře. Píší to dnes turecká média s odkazem na své zdroje. Turecký ministr zahraničí Fidan také potvrdil, že s Trumpovou účastí na jednání Turecko počítá. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Led Zeppelin na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Tři sestry a jejich bujará. Docela jsem přemýšlel o tom, jak bujará bude dnešní oslava u Susy Quattro, protože tahle dáma, celým jménem Susan K. Quattro, se narodila 3. června 1950. Jestli se nepletu a jestli to dokážu nějak spočítat, tak je jí dneska 76 let. Narodila se v Detroitu, v Michiganu a v roce 64 ve svých pouhých 14 letech už založila se svými sestrami skupinu The Pleasure Seekers. A od té doby to mydlí na tu basovou kytaru pořád a kromě jiného je samozřejmě tedy zpěvačkou, producentkou, herečkou a taky je to rozhlasová moderátorka. Takže vlastně kolegyně se sluší takhle na dálku popřát, už to udělala Kachna, už to předpokládám udělal i Vejvodák, no a já tak činím teď taky. Takže Susy Quattro dnes slaví 76. úctyhodný, tak a ti to ještě dlouho vydrží a ti to taky ještě dlouho mydlí na tu basu a pěkně zpívá. My si teď ale pustíme něco jiného. Já tady pro vás mám teď Queeny. Friends Will Be Friends je ta věc, kterou uslyšíme na beatu 20 minut po 16. hodině. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech.

0: Abychom měli, to byli YouTube. Pokud máte rádi humor Miloslava Švandrlíka, tak vězte, že byste si zítra neměli nechat ujít detektivku, protože je tady připravená kniha Hrdina od jezera hrochů, oficiální pokračování. No a to je věc, ne, tahle, to je kniha, o kterou budete bojovat v zítřejší detektivce, takže po 9:00 dopoledne si nenechte ujít první indicii, vejvodák už to má všechno porychtovaný. Úplně nevím, teda koho budete hledat, neprozradil mi to dneska, já jsem se přiznal, se ani nezeptal, ale každopádně držím palce, aby se zítra zadařilo a tomu, komu se opravdu zadaří, tak tomu vejvodák pošle tuhle knihu, která tady zůstala na stole. A bude se o ní hrát.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
5: Beep, beep.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

byl Joe Satriani a jeho Surfing with the Alien. Ta představa, že sem prostě mimozemšťani lítají, aby si tady zasurfovali, je docela pozitivní a oproti všem těm filmům, ve kterých nás mimozemšťani chtějí zničit, je tenhle ta záležitost docela pozitivní. To byl tedy Joe Satriani. Za týden, přesně za týden touhle dobou, už budeme odehrávat vlastně poslední písně naší beatové pumpy. Budeme v areálu Trotina Eco, což je ekologická likvidace vozidel, ve dvoře 3 v Holohlavech. Byli jsme tam už loni v tom dvoře, kam můžete za námi dorazit i vy, a to tedy příští týden. Ťukněte si to do kalendáře, ať na to nezapomenete. My vám to samozřejmě ještě párkrát připomeneme, ale jenom kousek od Hradce v Holohlavech tedy budeme ve středu, tedy tu příští středu 10. června od 11 do 17 hodin, a budeme vás bavit.

My si vezem dobrou náladu, mobilní vysílací studio, šablony, spreje na ty vaše auťáky, tak i samolepky, nějaký suvenýry. No a ta dobrá nálada je asi to nejdůležitější. To si přivezte určitě i vy, no a užijeme si to tam. Takže za týden v Holohlavech.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
3: Slyší Mono stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: To byly Guns N' Roses a ve studiu už se pomalu, ale jistě chystá střídání, protože za chvíli dorazí Standa Rubáš a vystřídá mě tady a pustí nám svíty. To má připravený hned na úvod příští hodiny. Pepa Lábu si přichystal zprávy a ode mě uslyšíte ještě dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D48, 44. kilometr trasy Rybí Český Těšín, stojí tam odstavené porouchané osobní vozidlo, pozor, dobržďuje se. Na ulici generála Eliáše v Čáslavi na Kutnohorsku srazil osobák chodce, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. Ve Frýdecké ulici v Ostravě vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a pozor, opatrně dojíždějte do kolony na dálnici D5, což je plzeňská. Od Plzně na Prahu na 8. kilometru přijedete do kolony vozidel, která potom pomalu poskakuje až do Prahy. Býťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno polojasno až jasno. Během dne dojde k přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčíka výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,98 a nafta za 39,51 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 42,25 za litr benzinu a 39,44 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzinu snížily, zatímco u nafty vzrostly. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to dnes v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých energií. Na příští rok počítá se zrychlením tempa růstu na 2,1%. V loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Americké úřady oznámily, že po několika měsíčním vyšetřování odhalili sofistikovaný přeshraniční tunel sloužící k pašování drog z Mexika. Podzemní chodba měřila 589 metrů, byla do ní zavedena elektřina a ventilace, vybavena byla kolejovým systémem, zasílanými stěnami a v některých místech dosahovala výšky až 140 cm. Výstup byl skryt pod údajným obchodem, do kterého se vstupovalo pomocí hydraulického výtahu. Při operaci byla zajištěna víc než tuna kokainu v odhadované hodnotě 45 milionů dolarů. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Sweet na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

létě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

Nabíto práve teď mrakopláš, ako taková možná malá pozvánka k tomu, co se tady na Beatu bude dít ještě v tomto týdnu. Jsme v půli, je toho před námi Halda, no a mezi tím třeba i Rockerovo ráno, kde tentokrát bude Dave Mendes a Martin Kalenda, právě že oba dva spojení s kapelou Mrakopláš, a budou vyprávět krom jiného o tom, co tahle ta kapela po nějakém čase opět chystá a u čeho byste neměli chybět, zvlášť pokud tadyhle třeba zrovna Underwood 1935 patří mezi vaše oblíbené skladby. Mrakopláš na Beatu dohrál teď ve čtvrt na šest. Vás zdraví standardu, až přiju příjemné středeční odpoledne, takové to pozdní plné muziky, kam patří Bon Jovi, Deep Purple, Stone a samozřejmě hromada dalších věcí okolo. Hned zmíním taky telefon 210 32 33 34. Pokud máte nějaké postřehy k dopravě, tak je hlašte.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, pojďme být na chvilku vážní a podívat se na aktuální dopravní situaci, kterou mi tady taky hlásíte mezi tím, co posloucháme muziku. Tak jedna z těch zpráv přišla třeba z D52, to je taková trošku prevence, je to směr na Brno, tam na 25. kilometru počítejte s odstaveným osobákem. V Plzni máme ve Smetanových sadech nehodu dvouosobních aut, je naštěstí bez zranění, ale sepisují se škody. Velmi podobná situace Brno Dornich, tady nehoda dvouosobáků, neprůjezdný je jeden jízdní pruh a docela dost silný provoz v místě. Černečice a tam Třebíského ulice, to jsme na Lounsku, nehoda dvou osobních aut, s tím počítejte. No a v Českých Budějovicích, v Plzeňské taky dva osobáky v sobě, nějaký ten ťukanec, snad jen pomačkané plechy, ale vždycky trvá nějakou chvilku, než se to sepíše a chvilku to zabere a tak to zpomalí ten provoz. Ten nám sám od sebe zpomaluje tradičně na D5, řekněme, že u Loděnice nebo od Loděnice směrem na Prahu a potom dál. Tam počítejte s tím, že k Ořechu je dneska zase ta tradiční kolona, se kterou se potýkáme obvykle v tomto čase skoro každý den. Hustý provoz je i na D1 na Brno a to už od Říček, od Domašova až k tomu křížení s D2. Není to úplně stojící kolona, ale zase to nejde úplně kvapem, takže počítejte, že jestli někam míříte na čas a nemáte časovou rezervu, tak tady zřejmě nějakou tu minutu ztratíte a jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
4: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
5: Co je decentní?
4: No žádný kapely. Košily nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
5: A to bych měl, to zas jo.
6: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Česká horoleskyně Miroslava Jirková skončila druhá v běžeckém Everest maratonu v Nepálu. Nejnáročnější vysokohorský maraton světa zaběhla z basecampu Everestu do Namche Bazaru za 6 hodin a 15 minut. Lepší byla jen Američanka Annie Hughes. Mistrovství světa ve flat-tracku pokračovalo v italském Terenzánu. Obhajce titulu Erwin Krajčovič skončil třetí, Ondřej Svědík dojel sedmý. Závod vyhrál Angličan Boffin, který triumfoval po druhé v řadě. Český pohár na dvoučlenných plachetnicích Fireball se na rozkoši sice kvůli mizernému větru neodjel. Nechranice ale při třetím dílu seriálu nabídli slušný jachting. Více Petr Kořan.
8: 18 lodí se během soboty utkalo v čerstvém až silném větru, který nezřídka měnil jak směr, tak sílu. O vítězi opět rozhodovala schoda, to znamená nejmenší možný rozdíl, a tentokrát ji pro sebe urvali Martin Kubový s Honzou Ilem. Druzí pak skončili Jája a Kuba Nápravníkovi a na bednu je doprovodil Martin Mudra s Krištofem Šedivákem. Seriál bude pokračovat během cyrilometodějského víkendu na Lipně. Vítu zdar.
7: Basketbalisté Nymburka vstoupili do ligového finále play-off vítězně. V prvním zápase porazili Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Čeští sidecaristé David Lízák a Lukáš Hromádka obsadili při mezinárodní premiéře v Nizozemsku 10. místo. V závodě 10 posádek sbírali první zkušenosti mezi elitou a pro český tým šlo o první velký start. Nejvyšší soutěž národní házené vstoupila do play-off. Přímý postup do semifinále mají národní házenkáři TJ Příchovice a Sokola Svinov. Další místa vybojovali Krčín a Nezvěstice. V semifinále se Příchovice utkají s Nezvěsticemi a Svinov změří síly s Krčínem. To byly středeční sporty.

Ne, Bob Dylan nebo třeba taky Kisti jsou zase pro změnu před námi. To jenom, abychom si řekli, co bude v příštích minutách. Je půlka týdne, takhle ve středu odpoledne, a tedy je čas se podívat, jak se nám to vrbí. Myslím tím hlasování o půlnoční alba. Vrbí se to celkem pěkně ve prospěch Strejdy Tomáše a kapely Krucipisk, protože dneska country, hele, mimochodem, kterou jsem taky rozdával dopoledne v Příbrami na samolepkové jízdě v Eurorepar Car Service, tak ta zatím je v hlasování na špici. A vypadá to, že by mohla vydržet do konce tohoto týdne. Na záda jí trošku dýchají Whitesnake s albem Flesh and Blood a pak je všechno ostatní, i když Sabaton dneska hrajou tady u nás, tak na půlnoční album příštího týdne to zatím nevypadá. Přitom deska The Great War je docela zajímavý hudební počin. No ale chybí mu tak 200 hlasů, aby se dotáhl na tu postupovou šprušli, a ještě více hlasů by potřeboval Dan McCafferty s albem Last Testament, Avantasia s albem Moonglow nebo Airborne s albem Bone Shaker. Tak takhle, jak jsem to přečet, je to teď seřazeno, ale není to definitivní sčot, ten přijde až v neděli o půlnoci, do té doby máte čas s tím třeba ještě zahýbat, tak se domluvte s kámošema, který ještě nehlasovali, a zkuste to přeházet v tom hlasování na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jeden Bob Dylan, taková píseň na uvítanou, protože jestli Honza Hamerník je napřímo a předpokládám, že jo, tak tohle to je přesně ta muzika, kterou on má rád. A o něm bude řeč teď v těch příštích sekundách. Je středa, Honza Hamerník bude opět tady v studiu Rádia Beat. Dneska to vychází od 8 až do půlnoci, kdy já, když se mrknu tady do playlistu v našich chytrých strojích, tak tady nic nenajdu, protože jsou plázní. A už jsem tady taky ale pozbíral několik vzkazů, které patří k tomu večeru prázdných playlistů, kdy hrajeme muziku z živáku na vaše přání a kdy už vymýšlíte, cože by to mělo dneska být a cože bychom neměli určitě v živácích vynechat. Pokud máte nějaký takovýhle nápad na to, jaká muzika živá by měla zaznít, třeba k tomu máte i nějaký vzkaz či komentář či cokoliv dalšího, no tak ještě než to vypukne, tak se vyplatí napsat sem do Beatu zprávu právě s tím, co byste rádi večer slyšeli. Můžete si dokonce vybrat, jakou zprávu, jakým způsobem ji sem doručíte, protože těch možností je několik. Maily, ty chodí na studio@radiobeat.cz, SMSky chodí na 720 00 1222, no a zprávy z aplikace ty můžete posílat také. A až to celé začne, tak se k tomu přidá ještě telefonní číslo 210 32 33 34, ale na to máme čas. Teď sbíráme tyhle ty zprávy, já je tady dávám na hromádku, označuju je tučným písmem a píchám do nich praporky, aby v té záplavě těch dalších zpráv, které se už dneska dorazily či dorazí, tak byly na první pohled vidět a 8 hodin jsme z nich mohli hned začít hrát.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ještě než sem vnikne Pepík, pojďme se podívat na silnice. Třeba 427 u Starého Města v okrese Uherské Hradiště. Tam je teď čerstvá dopravní nehoda, probíhá soupis a samozřejmě, že i překážení, takže projíždějte opatrně. V Praze na Dobříšské, v podstatě v tom místě, kde je tunel Mrázovka, kde se to spojuje, tak se pohybují nějací lidé nebo člověk na vozovce. Policie už to řeší, ale vy tam projíždějte velmi opatrně, aby tenhle ten kaskad náhodou neohrozil vás nebo sebe při tom pohybování se tadyhle v těch místech. Hradec Králové, Hořická ulice, tady bohužel je vážná dopravní nehoda. Jsou tam v sobě dvě osobní auta a probíhá zásah celého integrovaného záchranného systému. To mi tady hlásíte stejně jako Suchohrdelskou ulici ve Znojmě. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, došlo tady k havárii osobního auta do středového ostrůvku. Na místě už by teď měla být asi hlídka policie České republiky. Projíždějte s opatrností.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno polojasno až jasno. Během dne dojde k přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: V Olomouci se zítra uskuteční 28. řádná valná hromada FAČR. Na rozdíl od loňského roku bude nevolební a tentokrát bude mít na programu včetně procedurálních úkonů celkem 19 bodů. Delegáti budou mimo jiné schvalovat úpravu stanov a v nich odměnu pro místopředsedy. Vyslechnou si i tradiční informace o hospodaření nebo zprávu některých komisí. Hromada začne v 10 hodin dopoledne. Spoření na důchod se státní podporou dozná výrazných změn. Ministryně financí Schillerová dnes oznámila, že vláda navrhne snížit poplatky penzijním fondům na polovinu, zvýhodnit spoření mladých, zavést strategii životního cyklu a do 10 let zrušit staré penzijní připojištění. Česká republika si po několika letech polepšila v indexu prosperity. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie sice poskočila jen o dvě příčky z 16. na 14., ale jedná se o nejlepší české umístění od roku 2022. To byl zároveň první rok měření. České republice podle výzkumníků pomohla hlavně lepšící se ekonomická situace. Naopak k většímu rozvoji jí brání slabé investice do obrany nebo nízká míra digitalizace. Kremelský mluvčí Peskov dnes reagoval na ukrajinské útoky na Petrohrad, při kterých byla kromě tamního ropného terminálu zasažena také námořní základna Kronštadt. Prohlásil, že Rusové vedou válku na Ukrajině právě proto, aby zabránili takovým úderům. Svou invazi na Ukrajinu ale zahájili v roce 2022, tedy v době, kdy žádným podobným útokům nečelili. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
4: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádiu.

Foundations na rádiu Beat. Baby, now that I found you, to je jedna z těch 60-kových slavných melodií, které máme pro dnešek v 6 o'clock, roku po 6. tady s Pepkem, tak za sebou zvládli jsme Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. To je taková ta vždycky otvírací píseň, taková ta, která nezapadla od těch 60. let. Sice má přes 60 let na hrbu, ale pořád si lidé připomínají napříč světem, a to tedy, ať už znají to původní vydání, nebo třeba znají nějakou její další pozdější verzi, nebo ji třeba znají z nějakého filmu a reklamy televizní. Ty jsou taky obvykle zdrojem připomínání těch legendárních neškoly nesmrtelných melodií, které patří právě do toho našeho ohlédnutí ze 60 v 6 o'clock roku. Budeme v tom pokračovat i v případě té další písně, jež má název, který let's go jen těžko vyslovuje, jak dneska, tak před těma 60 lety, ale když se spustí první tóny a první, já bych se nebál říct, takové lehké rockové zarepování, tak bude každému úplně jasný, o čem že se to tady bavíme.

0: Jazzy Krok non-stop. Rádio Beat. 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádio Beat.
1: Kapitola 2. Hudba tenkrát. Zhruba tak 1980 až 1985. Čte Honza.
2: Občas jsme za toho socialismu jeli s babičkou tramvají do zoo a přistoupil pankáč. Kluci, nekoukejte na něj, je to vagabund a hašišák, říkala nám babička a my, jesouce děti, nerozuměli jsme ničemu. Pankáčů tenkrát bylo jako šafránu, protože režim potíral a otravoval jakýkoliv jedince jiného smýšlení a vzhledu, než stanovoval oficiální desilovej standard a oni si, považte, nemohli ani stěžovat na Facebooku. Takovej to byl pravěk. Babička nebyla žádná komunistka, spíš naopak, ale z hlediska starých dobrých mravů, který vyznávala, nás v tramvajích varovala před podobnýma chuligánama, což byl tenkrát univerzální výraz pro podobný týpky, co mají dlouhý nebo divný vlasy, ať už to byly takzvaně santusáci, metly anebo pankáči. I u nás v baráku bylo hnízdo v uvozovkách chuligánů, bydleli v bytě pod náma. Ale jednalo se o vzdělaný a prýma lidi, který prostě měli dlouhý vlasy a pořádali doma halasní párty, kde se už tenkrát občas kouřela tráva nebo testovali houbičky, což jsme my jako děti samozřejmě nevěděli. Ale spíš to bylo hlavně o alkoholu, jako ve všech bytech po Československu, neboť domácí mejdany tenkrát vydatně suplovali všeobecnou kulturní nudu. Jednu dobu k ním docházel Amrit Sen, zpěvák z Michaelova strýčka, který byl v křiváku a s náušnicí v uchu v babiččiných očích chuligán par excellence. Když jsme ho někdy potkali ve výtahu, tak jsme díky svý malý vejšce valili zblízka oči na očkovaný opasek s lepkou uprostřed a ten týpek nám přišel jak z jiný planety. To bylo v první půlce osmdesátek a z rádia a televize normální člověk znal jenom oficiální a povolenou hudbu, což byl socialistický pop typu Got, Vondráčková a tak podobně a pořád dokola. Šlo to mimo nás a naši v tom taky nejeli. Doma zněli z gramofonových desek a kazet spíš věci jako Michal Prokop, Minesengři nebo Karel Plíhal a pak samozřejmě kultovní Beatles. Táta patřil u nás ve svý době mezi top fotografy, ale kromě svojí profese měl ještě jeden velký koníček a tím byla hudba. Celý život hrál na akustickou kytaru, skládal písničky a měl období, kdy aktivně koncertoval, jednou dokonce hrál i na portě. Na tu kytaru cvičil ve velkým pokoji a my poslouchali, jak omílá celý večer dokola jednu sloku a přáli si, ať už začne hrát něco jiného, protože to omílání mučilo naše uši. Tenkrát jsme ještě netušili, že jednou budeme omílat ty sloky dokola taky. Po bytě se jinak povalovaly různý hudební nástroje, neboť i když byl táta primárně kytarista, neštítil se ani flétny, harmoniky, různých cingrlátek a podobně. Doma stálo u zdi dokonce piano, hrávala na něj občas i máma, která kdysi chodila do Lidušky. Ale rozhodně se nedá říct, že by nás hraní na některou z těch věcí přitahovalo a dělali jsme to. Prostě ty nástroje tam byly, vyluzovaly nějaký zvuky a plnily funkci o dost nudnějších hraček, než byly křečci a akvarijní rybičky. Nicméně přece jen jsme jako děti polapili do prstů na kytaru jednu melodii. Naše starší sestřenice Maruška, která uměla na španělku několik trampských klasik, nás naučila na jednu strunu vybrnkat písničku z pohádky Smutná princezna Rozvíjej se poupátko. Stalo se tak o jedněch prázdninách na naší lesní chatě v Jevanech, kousek za Prahou. Tohle legendární místo pozdějiž sehrálo nejednu roli v dějinách kapely.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Poďme se býťáci podívat na aktuální dopravu. Je pozdní odpoledne a situace se tak nějak trošku zlepšuje, ale přeci jenom jsou tu místa, která vás můžou ještě překvapit. Třeba to, že se nám úplně nerozpouští ten příjezd po D5 do Prahy. Možná se trošku zkrátil, ale pořád stojíme a stojíte, tedy pokud se tudy vydáte, někde v půli cesty mezi Loděnicí a Rudnou a vydrží vám to na D0 až k Ořechu. Tam je pořád takový ten dopravně odpolední špunt, jak jsme na něj skoro zvyklí, jenom ne v tuhle dobu. Ozýváte se taky z Prahy, u vojenské nemocnice došlo k havárii osobního auta s motocyklem, na místě hlídka policie, probíhá vyšetřování, tak to je jedno takové místo. Další je na 427 u Starého města v okrese Uherské Hradiště, tam nehoda dvou osobních aut, tak s tím počítejte, to je stále platná informace. A pokud se nemýlím, tak by se ještě mohlo řešit to, co jsme si tady zmiňovali před nějakou půl hodinou, tedy Dobřízka v tom spoji s tunelem Rázovka, tam se pohyboval nějaký kaskader a podle těch zpráv, které dostávám na místě, tak tam ještě probíhá nějaké došetřování, ne, že by vás to úplně asi v cestě zastavilo, ale počítejte s tím, že tady můžete na chvilku zpomalit. Když se podívám do dopravních map, tak úplně kolonou to tady zatím nesmrdí a věřme tomu, že to takhle i vydrží. No a příjezd do Brna, ten se o něco zlepšil, ale pořád je ještě dobré počítat s hustším provozem někde od Kývalky přes Popůvky směrem dolů k D2. Tady ne, že by to byla stojící kolona, ale hustota provozu je tady přeci jenom vyšší.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Včera neděle bylo.
4: Včera neděle bylo.
3: Včera byl
4: hezký čas.
3: Včera
4: neděle bylo.
3: Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovor.
5: Každou neděli od 8 do půlnoci.
3: Ten bude
0: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
6: Hezkou středu vám přeje Šimi. Britská firma JCB připravuje speciál na vodíkový rychlostní rekord. Vůz Hydromax se dvěma vodíkovými motory o výkonu 1600 koní má na solních pláních Bonneville překonat rychlost 560 km v hodině. Za volant usedne zkušený jezdec Andy Green.
0: Beatoskop.
6: Čínští vědci vyvinuli přenosný detektor, který dokáže z jediné kapky krve odhalit časné stádium rakoviny plic. Zařízení je malé, levné a v testech dosáhlo přesnosti téměř 95%, což je víc než u běžných laboratorních metod.
0: Beatoskop.
6: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek.
7: Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
6: Středeční Beatoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

Někdo má úplně jasno v tom, jaká muzika by měla zaznít nejenom tady v podobě té konkrétní kapely či písně, ale i třeba té konkrétní verze, protože tady třeba čtu jednu zprávu. Poprosil bych o paní Robinsonovou z Central Parku z roku 1981. I takhle si můžete objednat muziku do dnešních živáků tady na Beatu, když vymyslíte co a klidně k tomu vymyslete odkud. Pokud to oficiálně vyšlo, existuje tahle ta nahrávka, tak teda živá, kterou vy máte rádi, no tak pak ji asi nic nebrání v tom, aby se ozvala v našem pravidelném středečním večeru živáku na vaše písemná přání. Tahle zpráva, kterou jsem částečně citoval, tak přiletěla přes aplikaci Rádia Beat, což je jeden z komunikačních kanálů, který můžete využívat, ještě než to celé vypukne, tak k tomu můžete přidat e-mail studio@radiobeat.cz, no a taky SMS bránu s číslem 720 001 222. Až to vypukne, tak se dá i telefonovat o muziku na vaše přání z kategorie těch živých, protože živáky jsou před námi od 8 až do půlnoci, je tady na ně hromada času a Honza Hamerník bude připraven hrát podle těch vašich nápadů a hledat tuhle tu muziku v archivu. Ovšem ještě než se tak stane, než se rozjedou naše živáky pravidelné beatové bez lupenu do kotle, tak tady máme uši Rádia Beat. Petr Korál, ještě jsem ho nezahlednul v okénku, ale myslím, že každou chvilku tu jeho hlavu tady zahlednu, tak si sem přivede Táňu Máňu Poláčkovou, tedy zpěvačku skupiny Janis Joplin Revival. A ta bude mít za úkol rozpoznávat a hodnotit právě tu muziku, která se na beatu bude hrát od 7 až do 8.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

No a s tohle dvojpísní kapely Beatles se já můžu rozloučit, ono víc už se tam toho ani nacpat nedá takhle v odpoledni, protože za 3 minuty bude 7 a v 7 začíná podvečer, jak víme. Moje muzika podvečerní, ta už je v playlistu naládována, ale tak, aby na ní nikdo neviděl, aby všechny monitory zůstaly zhasnuty, nedalo se to tady ve studiu vyčíst a tím pádem se nedalo podvádět v uších rádia a být. Petr Korál to vymyslel, no a Táňa Poláčková bude mít za úkol to rozpoznávat, hodnotit, buď to pochválí, nebo to strhá, podle toho, jak to jejímu uchu bude lahodit či ne. Já vás nechávám být, já si v dobrých rukách, přeju příjemný středeční večer a zítra se budu opět těšit.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Jo, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Uši Rádia Beat.
2: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Korál.
3: Petr Korál vás zdraví. Vítejte na pomysleném ušním a vítám tady dnešní pacientku, protože po dlouhé době konečně hostem pořadu uši je zase žena, což je teda docela ostuda, protože už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy měl hostku, fuj, to je hnusný slovo, řekněme hosta ženského pohlaví, to je lepší. A tím hostem je Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival. Ahojky.
4: Nazdar, všechny zdravím.
3: Ty pravidla uší znáš, ostatně standardu máš před chvíli, když se loučil, tak je také připomněl. Tak asi nebudeme otálet a půjdem na první věc, ne?
4: Jo, pojďme.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: No a se mnou dnes zpěvačka Táňa Poláčková a má slovo. Tak povídej.
2: Tak jsem poznala asi po 5 sekundách.
1: Poznala, ano, to musím potvrdit. Povídej dá.
2: No, moji oblíbenci Black Sabbath. Na tom jsme ujížděli, když jsme ještě hráli se skupinou Sun Beach, tak jsme si pouštěli Black Sabbath a chtěli jsme znít jako oni. Takže to je takový, že třeba tuhle skladbu si nějak nepamatuju, ale to je jedno. Boží jsou.
1: Mhm. A jako cokoliv od Black Sabbath, oni měli třeba i jako období s jiným zpěvákem než s tímhletím, tak...
2: Jo, takhle, tak to...
1: A no, s jinými to... zpěváky, takhle.
2: Jo, jich tam tak, bylo víc. Tak to já prostě vždycky jsem jela jenom s Ozim.
1: S Ozim.
2: Protože to je prostě, on byl taková klasika. Hrozně, hrozně jsme ho měli rádi.
1: Tak pojďme poprvé na tuzemskou rockovou scénu.
2: Oj, tak to budu mimo. To bude error.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Ve studiu se mnou sedí zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival, tedy Táňa Poláčková, a já se jí ptám, zda jí to zaujalo nebo ne a proč.
2: Tak, tuhle kapelu asi vůbec neznám. Asi to šlo někde okolo mě. Ani podle zpěvu, ani podle zvuku jsem to nepoznala. A nechci nikoho hanit, ale třeba na zábavě by to mohlo být dobrý, ne?
1: Tak ona to byla,
2: jo.
1: Tancovačková kapela.
2: Jo, tak to jo, já jsem si říkala to o je, o
1: nebo
2: o,
1: byla
2: o.
1: Je, ona pořád existuje, už 55 let.
2: Teď Ježíš, kluci, jestli jsem něco řekla, tak sorry.
1: teď oslavuje minulý týden 55. výročí nepřetržitý existence.
2: Tak to jsme zatím ještě Bčka.
1: Dám ti malou nápovědu, nevím, jestli pomůže. V téhle kapele a dokonce i v téhle skladbě hrál tvůj současný spoluhráč z Janis Joplin Revival,
2: no,
1: Vláďa
2: Švanda. No, tak jsou to benefit.
1: Jo.
2: Ty brďo, tak Vláďo, tak to asi seš rád, viď? Že ti to tady takhle všechno. Dobrý.
1: To byla nahrávka z alba už z roku 95.
2: Ty brďo, no, tak rok potom jsme začali.
1: Tak teď si dáme o 5 let mladší nahrávku, bude to jeden živáček, může být?
2: Jasné.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: No a se mnou Táňa Poláčková, Janis Joplin Revival. Tuhle písničku možná znáte s trošku jiným zpěvem, ale Táňa se nenechala tím zmást. No, předávám slovo. Tak, co to bylo a jak to na tebe působilo?
2: No, tak jsou to Iron Maiden a tuhle tu písničku jsem kdysi vlastně viděla i videoklip a slyšela jsem ji s jiným zpěvákem, nevím, jak se jmenuje.
1: A Blaze Bailey to bylo, no.
2: Jo. No a teďko, jak jsem to zaslechla, vlastně ten refrén, teda vůbec, jako, že jo, s Brucem Dickinsonem, tak to je prostě, to je takový nářez, že Bruce Dickinson je pan zpěvák a vždycky asi bude, jako snad asi neznám lepšího.
1: Čili ty a Iron Maiden rozhodně pozitivní vztah.
2: Naprosto, naprosto. Já jsem je začala poslouchat, myslím, asi ve 14. Nejdřív byli Bon Jovi, pak Iron Maiden, no a takový ty Accept a já nevím, co všechno. Takže za mě strašně krásný, miluju.
1: Dobře, pojďme tady dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Táňa Poháčková, máš slovo opět.
2: Tak
1: co ty na to?
2: Tohleto jsem nepoznala, znám tu skladbu asi, nebo ty interprety, každopádně jsem si nespomněla na název, hrozně mě to pobavilo, fakt mi to něco říká, ale nevím, no, error.
1: Tedy líbilo.
2: Líbilo.
1: Tak já ti prozradím, co to bylo, byla to skupina Manželé.
2: Manželé?
1: Aha.
2: Ten
1: Lesík Hajdovský.
2: Lesík Hajdovský.
1: Amerik
2: tam
1: Gertner.
2: Jsem zpívala.
1: No právě.
2: Aha, no tak promiň Lesíku. To jsem teda Máňa.
1: Táňa no, Máňa Poláčka.
2: Táňa Máňa, no jsem teda. Jestli mě slyšíš, tak sorry.
1: Jež tohle nebyla úplně typická věc pro ty rapový manžele, protože tam sice rapujou, ale tady bylo hodně těch ostrých kytar, že jo?
2: Jasně.
1: Jinak to bylo víc hip-hopový, že?
2: No, ale tak jako když my jsme tam vlastně s Katkou Ryšovou naspívali vokály, že jo? Takže to bylo hrozně vtipný.
1: Tak teď zase nějaký zahraniční poměrně hustý Big Boss.
2: Wow.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši s Táňou Poláčkovou. My jsme se tady v průběhu té písně bavili mimo jiné o zvuku té skladby, protože já si do dneška pamatuju, když jsem to slyšel poprvé tohle CDčko, takže mi to málem ustřelilo hlavu, jak to bylo nadupaný, a ono to je nadupaný pořád, ale nechci mluvit za svého hosta, tak povídej ty.
2: No. Jsou to Skid Row, deska Slave to the Grind. Tohle to je skladba Monkey Business. Já jsem Skid Row poslouchala, tenkrát ještě jsem je měla na kazetě. A teda fakt, jak říkáš, Peťo, strašný nářez. A krásně úplně nahraný, takže prostě já jsem je hrozně, hrozně měla ráda, takže děkuju.
1: Kapela Skid Row existuje do dneška, ale vystřídalo se tam už několik zpěváků. Prostě když odešel Sebastian Bach, tak úplně na tu slávu se jim nepodařilo navázat. A mimochodem, víš, co dělá Sebastian Bach teď, teda kromě solových aktivit?
2: Hele, vůbec totiž nevím, já ho občas někde zahlídnu, ale nevím, on prostě hrozně kalil, tak teďkon je takovej oteklej. On byl strašně krásný, že jo. A takže vůbec nevím, nevím.
1: On teď jede americkou šňůru skupiny Twisted Sister.
2: Nekecej!
1: Protože jejich zpěvák má zdravotní problémy, už by to nedal.
2: Tak Dee Snider.
1: Dee Snider, tak se toho vzdal a jako s jeho souhlasem prostě
2: jo,
1: si vzali,
2: no tak
1: si
2: to
1: vzali
2: je
1: Sebastiana a tu šňůru jedou. No.
2: No tak to je boží, tak to jsem ráda, že se chytil Sebastian zase. Protože teda samozřejmě ty vejšky, co předved ve studiu, kolikrát na těch živácích jako nebylo.
1: Jasně.
2: Ale tak jako nejsme stroje, jsme lidi, takže občas to prostě nevyjde tak, jak to člověk myslí, zamýšlí, posílá to tam. No ale takže Twister Sister.
1: Tak se na chvilku zpátky na domácí scénu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Něco o břišní tanečnici nebo tanečnicích určeno do uší Táni Poláčkové. Co ona na to? Jsem zvědav.
2: No, tak já jsem to nepoznala. Nejdřív, až když začal zpívat Míra Imrich, tak jsem to hned poznala. Teda, že jo, Abraxas. Tuhle, jak říkám, tuhle skladbu teda nějak mi unikla asi někde, no. A jinak zdravím Míru Imricha do rokového nebe.
1: To byla písnička z desky, která vyšla v roce 2009 a ona tak jako trošku prošuměla, jako bohužel ty se těm starým legendám stává, že ty nový desky bohužel ty posluchače tolik nezajímají. Tak tohle byla jedna písnička právě z roku 2009. Myslím, že ta deska se jmenovala Hlava v oblacích nebo Hlavou v oblacích, teď si nejsou úplně jistý.
2: Jaj, jasně.
1: Ale pouštěl jsem to z jednoho prostého důvodu, ještě takového doplňkového, protože tam hrál jeden basák, kterého taky dobře znáš.
2: To tam ještě nebyl Zdenda Chládek.
1: Byl,
2: to už tam hrál Zdenda Chládek, náš je. Tak zdravím, Zdendo. Tak my se tady máme hrozně dobře v Rádiu Beat. Doufám, že se máš taky dobře.
1: No a když už jsme se dostali vlastně přes Zdeňka Chládka opět Janis Joplin Revival, tak pojďme ven s tím, co vás čeká, protože vás čeká takový netradiční a vlastně výjimečný koncert, že?
2: Ano. Tak bude to 18.6. v Malostranské besedě a budeme tam oslavovat 30 let zrození, obrození Janis Joplin Revival. Protože jsme vznikli přesně před 30 lety, tak jsme se na vás těšíme, protože ty staříci a stařenky, kteří tam budou hrát a zpívat, tak budou určitě veselí a vy budete hraví. Takže se na vás těšíme ještě jednou 18.6. Malostranská beseda Janis Joplin Revival.
1: A ono se tam vystřídá dost muzikantů.
2: Jo, bude tam třeba na bicí, tam budou 4 bubeníci. Ivan Pelíšek, který vlastně spoluzakládal tuhletu kapelu. Bude tam jeho syn Vojta Pelíšek, bude tam Filip Skiba a samozřejmě Péťa Krejčí, který s náma hraje teďkon. Měla by tam být Katka Ryšavá z Guy Messai, že jo? Která taky spolu zakládala Janis Joplin. Pak by tam měly být ještě další dva kytaristi, Roman Korda a Artur Masný. No a samozřejmě Vláďa Švanda. Nevím, jestli jsem někoho... No a na basu se tam, myslím, střídá právě jenom Ondra Tůma a Zdenda Chládek.
1: Jediný, kdo nebude mít alternaci, jsi ty.
2: Jo, já to tam všechno odřu a oni si tam budou dělat mecheche.
1: Tak, dobře. Zaboudíme teď zase někam úplně jinam stylově, ale proč ne? Pestrost je vítána, doufám.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Rádio Beat a je pořad uši. Já znovu jen připomenu, že jeho dnešním hostem je zpěvačka Táňa Poláčková a před ní stojí další úkol okomentovat, ohodnotit to, co dohrál. Tak jdi do toho.
2: No, je to skupina My Chemical Romance. Tu jsem poslouchala, nevím před kolika lety, ale sjížděla jsem tuhle skupinu hodně. Moc se mi líbila, myslím, že mě na ní navedl brácha Petr Poláček a hrozně
1: co,
2: se mi...
1: Co tě na nich bavilo, vysvětli?
2: Mně se strašně líbí jejich melodičnost. Ten zpěvák byl úžasný naživo, hrozný magor. Tak prostě mě to úplně jako fascinovalo. Ta melodie, ty videoklipy prostě a smrt všude a takový jako ponurý, ale oni si z toho napůl dělali asi myslím, že srandu, takže... Moc pěkný teda, fakt se mi to vždycky líbilo.
1: Teď si pustíme písničku, kterou budeš velmi dobře znát. A já nebudu říkat proč a víc, no jdeme na to.
2: Dobře.

0: Jo, Táňa Poláčková, která tu zastupuje Janis Joplin Revival. Janis Joplin Revival, to zdůraznilo. Tak co se říká tomuhle?
1: No, tak je to taky zdravím Páju Kapitánovou do nebe, do rokového nebe. Já bych tohleto nedělala. Nedělala bych tuhletu pecku v češtině a nedělala bych ji vůbec, aby tam hrála muzika. Ta písnička je kouzelná tím, že vlastně ta Janis Joplin zpívá prostě bez muziky a tam si myslím, že prostě není už co vůbec nějak dodávat, co tam cpát, takže za mě, jo, když si to kluci užili, tak si to užili, ale já bych to nedělala.
0: Tak máš právo na to, že se ti to nemusí líbit, jasná věc. Tak uvidíme, jak se ti bude líbit píseň následující.
1: Dobře.

0: Čapováčková, tak povídej.
1: No, tak jsem se teda pěkně zastydila, protože tohleto teda je skupina Bon Jovi. Já jsem to poznala až podle, když John Bon Jovi začal zpívat. Já jsem vlastně na Bon Jovi vyrůstala, že jo, takže jsem se úplně zastyděla, že prej to je teda loňská deska.
0: No jo, to si nemohla znát, pokud ji nemáš na poslouchanou.
1: Nemám, ale jako ty lidi, kteří dělali tu muziku a dělají dodnes, tak prostě miluju a budu jako jim fandit furt, tak jak jsme se trošku bavili, jakože John Bon Jovi měl teda problém s hlasivkama, no ale ustál to svojí pílí a doktoři mu pomohli, takže zaplať pámbu, tak mu to přeju, ať mu to zpívá dál a dál a dál, tram tada.
0: K tomu není co dodat, tak pojďme na poslední písničku určenou ke tvému zhodnocení.
1: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, jejíž hostem byla a samozřejmě pořád ještě je Táňa Poláčková a já jsem zvědav na to poslední zhodnocení.
2: Tak teď mě asi Katka Ryšová dá na holou v té malostranské besedě. Protože teda tuhle písničku jsem nepoznala, každopádně jak začal ten riff.
1: Nepoznala si jako na začátku a pak, jo.
2: No, hele, když začal ten riff, tak říkám, hele, to zní jak Sun Beach. a Petr, tak ještě poslouchej. A pak říkám, jo, to je Marka, no prostě lidi, to byla Gaia Messiah. No, krásný holky.
1: A propo, zaslechl jsem, že Sun Beach teoreticky by se mohli znovu zrodit, je to pravda?
2: Je to tak, teď to dáváme nějak dokupy, prostě protože každá jsme byli nějak zaměstnaná, nebo i ten náš Zuzan, ten bubeník, taky jako, že má teď firmu a strašně pracuje, takže uvidíme, ale chystáme se na to a těšíme se na to.
1: Mhm. No a my jsme na konci, tak bychom asi měli znovu pozvat do malostranské besedy. Kdy?
2: Jo, tak ještě jednou všechny vás srdečně zvu. 18.6. v malostranské besedě bude to 30 let výročí založení skupiny Janis Joplin Revival. Bude tam spousta různých hostů, který s náma, teda ty muzikanti s náma kdy nějak jako v různých časech hráli, takže to bude asi takový hektický a bude nás moderovat Petr Korál.
1: Já se tvářím, že o ničem nevím, ale vím samozřejmě. No a musíme si pustit, jak já říkám, vždycky bonusovou píseň, když jsem se domlouval s Táňou dopředu, tak to je zvláštní, totiž, že ona sama navrhla píseň Summertime, kterou já jsem pustit chtěl.
2: Jo.
1: Ale ona říkala, aby jsem našel nějaký živák od Janis Joplin v Summertime.
2: No.
1: Já jsem teda neměl čas ho hledat, asi bych ho našel. Já navrhuji, abychom si dali tu studiovou verzi, tedy písnička, která byla natočená ve stejné době jako první album, ale nevešel se na ní, že?
2: Jo,
1: nebo na to původní vydání vlastně, tam, no, jakoby outtake se říkalo, no.
2: Jo, tak to ani nevím, tak vidíš.
1: Ale no, tak
2: to
1: jako,
2: je krásná.
1: Teďko už to všichni znají i s tím, nebo prostě původně tam neměla být.
2: Tak. Jo, takhle, jasně, tak. jasně.
1: Tak to byla Táňa Poláčková, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji, mějte si všichni moc nádherně a moc se na vás těšíme. Užijte si teďkon Janis Joplin a potom v té besedě si užijete mě a bude to fajn.
1: A Summertime určitě tam
2: a
1: bude
2: summertime.
1: Taky.
2: A Summertime, jo.
1: Loučí se i Petr Korál a tady už Janis Joplin.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
3: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. Máme 4 minuty po 8 hodině večerní, posloucháte Rádio Beat. Já jsem on Zámerník a 4 hodiny vám budu hrát a slibuju, že jenom a jenom živé koncertní nahrávky. A to tak, že dokonce na vaše přání. Na vaše přání, které můžete projevit, buď to telefonem na číslo 210 32 33 34, nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 720 001 222, e-mail na adresu studio@radiobeat.cz a nebo můžete poslat také zprávu do studia z naší apky, která je zcela zdarma ke stažení pro všechny hlavní platformy inteligentních telefonů, chytrých býťáků. Pojďme na to, před námi jsou 4 hodiny živé koncertní muziky. Můžeš v živákách zahrát Kiss, písničku All American Man, dík Taviči. Moje odpověď je, že jo, můžu.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, prosím o něco od Romana Dragouna. Děkuji, Radek Opava. Dobře, Radku. Roman Dragoun a jeho velmi slavná písnička Zdroj, která dokonce byla uvedena do beatové síně slávy minulý víkend na pódiu pod hradem Loket. A ovšem tentokrát v podání samozřejmě Romana Dragouna, ale verze z oslavy 60. Oty Baláže. Takže s kapelou Oty Baláže. Zdroj Roman Dragoun a Ota Baláž.

odkud život září, východy slunci, bez zlatě, činím se s láskou, ať se ti daří.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na bítu.
1: Ahoj do bez lupenu do kotle. Poprosil bych o paní Robinsonovou od pánů Simona a Garfunkla. Oh, Mrs. Robinson, samozřejmě naživo.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. Necelých 6 minut po 8:30. Rádio Beat, Honza Amerník a večer živáků. Večer živých koncertních nahrávek. Z malých klubů nebo velkých stadionů, podle toho, jak si vyberete. Protože zároveň jsou to písničky na přání. A své přání můžete projevit telefonátem na číslo 210-32-33-34, SMS-kou odeslanou na číslo 720-001-222, e-mailem na adresu studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia z naší apky. Je to jednoduché, je to prosté a už mi někdo volá, ale to si vezmu, jen co přečtu tady SMSku. Zdar, tady Baci ze Středečního Kulečníku. Chtěli bychom si nechat zahrát nějaký živák od Harleje, ať se nám lépe strká. Díky moc, Baci Sleepy. Svařák.

0: Takže holky, kluci. Nevím, co říct. Harley vám děkuje za vyprodanou Lucernu a kdybychom se s někým z vás náhodou neviděli, tak přejem všechno krásné do nového roku i v pěkný Vánoce, ale já myslím, že ještě pár koncertů letos proběhne, takže kdyby náhodou...
1: Klasický rock. Radio Beat.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Bez lupenu v kotli, písničky na přání, a to tak, že živáky, ano. Přesně tak to tady máme každou středu. A já tady mám od můj Míra z Brna, tady mám vzkaz. Zdarec Honzo, mohl by si prosím zahrát živák Princes od Arakainu pro všechny, kteří to pamatují. Děkuju, Mojmír Brno.

0: smrdí! Přeju Rakajnu dalších 25 let a už!
1: První Big Beat u nás. Radio Beat.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, víťáci, víťačky, máme přesně 9. hodinu večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a hraju vám jako každou středu živé koncertní nahrávky na vaše přání. Na vaše přání telefonem na číslo 210 32 33 34, SMS-kou 720 001 222, e-mailem studio@radiobeat.cz anebo jako vzkaz do studia z naší apky. Ale pozor, jenom a jenom živé koncertní nahrávky. Ano, ahoj Beate, zahraj prosím něco od Led Zeppelin pro mého tátu. Díky, Indián z osady. Dobrá, Led Zeppelin. Sáhnul jsem po skvělém trojalbu, tedy přesněji trojcédéčku, které se jmenuje How the West Was Won, tedy Jak jsme dobili západ. A z něj si dáme Whole Lotta Love. Ono se to v průběhu promění tak trošku v medli, neboli ve směsku. Ale je to bezvadný.
0: Klasický rock. Radio Beat.
1: Tak to se mi nepovedlo, protože jsem to zmáčkl dvakrát a to jsem neměl. Takže musíme znova. Ano. How the West. How the West was won a je to tady. Whole Lotta Love. Tak. Ne. Ježíš, dneska se mi nedaří. The West.

woman way down inside you.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Honza, rádio Beat.
3: Ahoj Honzo, tady Marty.
2: Čau Marty.
3: Prosím tě, mohl by si zahrát živák od Lynyrd Skynyrd, nevím, jestli to My Call Me To Breeze.
2: Od koho?
3: Lynyrd Skynyrd.
2: Lynyrd Skynyrd, no jistě můžu. To ano, a ještě tu písničku řekni.
3: Call Me To Breeze.
2: Call Me To Breeze. Dobrá, jdu to hledat, jo? Tak
3: super,
2: jo.
3: Děkuju moc.
2: Čau.
3: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 10 minut po půl desáté. To znamená 21 hodin 40 minut. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a protože středa živáků je třeba. Večer plný živých koncertních nahrávek na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem anebo jako vzkaz do studia z naší apky. Všechny tyhle kanály jsou sem otevřeny ke mně do studia a já hledám v našem archivu, až se země kouří, abych vám vaše přání splnil. Ahoj Honzíku, prosím, zahraj pro mou jedinou lásku a manželku Haničku k narozeninám Metallica z alba SNM 2, to je to album se San Franciským symfonickým orchestrem, For Whom the Bell Tolls. Radek a Hanka z Chomutova. Tak já se přidávám ke gratulaci k narozeninám a zároveň zmiňuji, že tutéž písničku chtěl hrát také Petr z Olomouce, a tak si ji vychutnejte všichni.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je: kluci, kdy natočíme moje písničky?
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
5: Kamarádičku, dávám ti jeden den.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Dobrý den, prosím o zahrání Nightwish Ghost Love Score. Předem děkuji, Roman. Už to hraje?

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Radia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Radio Beat.
0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
7: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. Máme už 7 minut po 10. hodině večerní, to jsme tu druhou hodinu trošku natáhli, ale nějak to zvládnem. Tak... Ano, samozřejmě večer živáků na vaše přání telefonem, SMS-kou, mailem anebo jako vzkaz do studia. Ale pozor, jenom a pouze živé koncertní nahrávky. Ano, ahoj Nirvana to jistí, děkuji ze srdce, mi tady píše někdo SMS-ku. Pojďme na Nirvánu.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Radek, slyšíme se?
1: Ano, já tě slyším.
2: Skvělý. Prosím tě, měl bys tam od Pink Floydu Wish You Were Here?
1: Určitě.
2: To by bylo skvělý.
1: Dobře, díky za zavolání, hezký večer.
2: Díky, měj se, ahoj.

0: Tak tady to žije.
1: Bez Roberu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádio Beat.
3: Dobrý večer, tady Eva.
2: Zdravím, ano.
3: Můžu si přát písničku?
2: Ano, živák.
3: Ano, já vím, my posloucháme. Máte tam něco od AC/DC?
2: Určitě, ano. Toho tady je hromada, ano.
3: Moc bych si přála, já bych si přála tu písničku, víte, kterou, já nevím, jak se to jmenuje, protože to poslouchá můj chlap a ten mě to naučil poslouchat. Takový to, jak je tam ten Schwarzenegger, nebo ten druhý, jak se jmenuje?
2: Ježiši,
3: ten Big, ten muž, Big, nebo číslo jedna, nebo jak se to jmenuje, Big Man, nebo Velký muž, nebo jak se to jmenuje, máte to tam?
2: Určitě tady to bude, jenom...
3: Já nevím, jak se to jmenuje.
2: Dobře, zkusím pátrat, jo? Zkusím pátrat, tak jo.
3: A když tak to posílám mýmu chlapovi Romanovi, ano?
2: Ano.
3: Jste moc hodný, děkuju.
2: Já tam slyším, jak si, jak si poroučí, ano.
3: Ne, neporoučí, on je hodnej.
2: Dobře, tak hezký
3: večer.
2: On má
3: radost. Vám taky, děkuju pěkně. Naschledanou.
2: Naschledanou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza, Radio Beat.
2: Ahoj, Veverka, Michle.
1: Nazdar.
2: Čau, Honzo. Jak se máš?
1: Jo, děkuju za optání. No, dobrý. No. Mohlo by být líp.
2: Neboj, přijde ten El Niño, si užiješ.
1: Jo, El Niño, ano.
2: Hele, jo, prosím tě, mohl bys mi dneska, mám takovou nějakou bluesovou náladu, něco od Mišíka.
1: Od Mišíka nějaký blues. Dobře.
2: Jo. Mm-hmm. Tak jo, moc krát děkuju.
1: Hele, cokoliv bychom dali Špejchar.
2: No jasně, Špejchar, tam je nejlíp, ne?
1: No, bejvávalo.
2: Bejvávalo, ale tak čo, máme na to aspoň trošku vzpomínky.
1: Tak, dobrý, díky tak za zavolání. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Dnes už končí a nad Špejkarem svítá.

Takže já strašně moc děkuju všem hostům, nebudu jmenovat, protože si je nepamatuju všechno, ale díky moc, hrozně moc, děkuju.

všechno je nesporné uprostřed zmatků. Kde je vše vidět, sotva cestu zná. Kde je to jasné, tam cítím spor a hádku.

Audio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.

0: Honza, Rádio Beat.
1: Honziku, ahoj, tady Martin Ozy, Plzeň.
0: Nazdar.
1: Ahoj, prosím tě, mám takovou prozbičku. Já vím, že dneska u nás hraju sabaton, ale my jsme se s manželkou na to nedostali, já, protože moje žena jako je velká fanouška, jako faninka, teda faninka sabaton. A na metalce samozřejmě jdeme, pátek. Jestli by si nemohl zahrát nějaký jednu skladbu live, jestli by to šlo od sabatonu, jo, jakoukoliv.
0: Zkusím něco najít. A teď jsem někde četl, že oni snad křtili nějaký zvířátko v plzeňský zoologický.
1: Křtili, prosím tě, indického nosorožce.
0: Aha, dobře. No, jo, taky. Vyjedeš si normálně na koncert, jako hrát koncert a k tomu tě ještě dotáhnou k tomu, že v zoologický zahradě křtíš. No, to je peklo.
1: Tak, ale ono je krásný, pardon, že ty kapely, že já jsem nevynechal samozřejmě jako Plzeňák ani jeden ročník Metal Festu a je úplně úžasný, že některé ty kapely dají třeba 20-30 tisíc, je to nepoloží. A dají je prostě na ty zoologické, na ty zvířátka. Mm-hmm. Jo? Když je dají takovýhle hloub, já vím, že Alice Cooper třeba křtil nějakou tu, co to křtil, nějakou tu parušku křtil, to jo, to, jo. Takže i Saxon, že jo, tohle to křtil, Cradlefield, takže to je paráda prostě tohle, to, jo, že to těm tý zoologický zahrady trošku vrátí, jo.
0: Dobře, takže sabaton naživo, děkuju za zavolání, hezký večer.
1: Hezký, ahoj, zdravíme, čau, ahoj, díky.

0: bez lupenu v kotli.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, já tě zdravím.
1: Já tebe tež.
2: Ale na Smohenice.
1: Ano.
2: Poznat?
1: Ano.
2: To jsou ráda. No, prosím, mám k tobě dvě přání.
1: Ano.
2: Mohl bys mi zahrát dvě písničky. Jedna by byla Led Zeppelin, Robert Plant, Starway to Heaven. A potom, jestli máš živou studiovou nahrávku, Banastovy věci, dotkni se ohně.
1: Tak to nemám, živák. Ne.
2: Nemáš. No, tak bych tě chtěla poprosit tu druhou písničku, jestli by to hodný. A mohl bys něco vybrat od Ozzyho Osbourna. Já totiž neznám názvy písniček. Něco prostě vyber. Bylo by to pro tebe, pro manžela. A já budu mít narozeniny v neděli, tak by to bylo i pro mě.
1: Dobře, tak jo. Dík za zavolání. Ahoj.
2: Ano, ahoj.
1: A všecko nejlepší k narozeninám.
2: Jo. Děkuji. This is a song of hope.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
5: For me this is called a rainbow in the dark.

Jak jsem slíbil, tak se také stalo. Klasici jsou uklizení, naděje jsou připraveny, jak ty naše, tak i ty zahraniční, čímž tak trošku poodkrývám to tajemství, které si sebou vleču do té aktuální hodiny tady na Beatu, kdy se právě nadějím Beatu budeme věnovat kapelám našim, kapelám možná méně známým, ale za mě osobně řekl bych zajímavým. Věřím tomu, že spousta z nich si dneska najde nějaké nové fanoušky a lidi, kteří vyrazí, když nikam jinam, tak alespoň na weby těch daných kapel, aby se dozvěděli víc, prohlédli si víc a poslechli si víc. A pokud se to tak stane, tak je všechno v pořádku a všechno běží tak, jak má. My už máme za sebou první otvírák, první muziku a první skladbu kapely, která se říká Johnny Churbes. Takhle je najdete, když je budete hledat třeba na internetech, Facebookích a podobně. Můžete se proklikat až na jejich stránku, která právě má takovou sekci nazvanou Z garáže na pódium a je tady připsáno, začalo to v březnu 2020 jam sessionou v Brně. Červenec 21, první koncert ve Studence, duben 25, oslava 5 let v brněnské Melodce. Letošní květen jsme vydali první klip Per jako Ester, v srpnu jedeme do Rumunska na Banát. To je stručné bio, odpovídající tak trošku tomu stylu a přístupu k muzice téhleté kapely, která si říká Johnny Churbes. Na Melodce o nich napsali poctivá Big Beatová pecka Smete vás jako tornádo. Tak možná, že už vás smetla právě tou první skladbou, kterou máme za sebou a možná byste chtěli znovu vyrazit na nějaký jejich koncert. No tak johnnychurbes.cz je site, na kterou byste měli sledovat, protože pokud zrovna vy se nechystáte na festival Banát 2026 do Rumunska, tak tam budou, doufám, přibývat další koncerty téhleté kapely. Teď jsou tam právě 19. a 22. srpna, kdy se právě v Ibentalu v Rumunsku koná tenhle ten pravidelný festival českých kapel pro tu českou komunitu, která tam leta letoucí žije a kde i Johnny Churbes budou mít svoje místo. A třeba tam zahrajou právě tuhletu věc Cleo, kterou máme za sebou. Určitě tam zahrajou tu, kterou máme před sebou a ke které existuje ten klip, o kterém jsme už mluvili a který se jmenuje Per jako Ester.

0: Nastăreță de-a. Naděje beatu.
1: Johnny Čurbes dohráli v naději beatu na beatu a my se přesouváme k muzice další. Jak jsem před tou chvilkou předznamenal, tak ne všechny kapely budou nutně tuzemské, ale všechny kapely budou rozhodně naše. A když budu číst tady z dalšího webu, já to budu číst česky, ať mi Slováci nepíšou, že jim ničím jazyk, ale je to z webu vulgana.sk, tak se dozvíme tohle. Jsme banda muzikantů, které spojuje a naplňuje tvorba rockových skladeb se slovenskými texty. Od nástupu Filipa na post bubeníka se 13. října 22 začala psát historie kapely, kterou tvoří. Tady ten Filip Lakatoš na bicí, ten už byl zmíněn, a s ním Martin Fabián, taky Pavol Hocman na basu, Marek Sobota na kytaru, Ivan Franko coby zpěvák. To je strašně krátký takový úvod téhleté kapely s představením muzikantům, pak tady třeba píšou ještě toto. Dámy a páni, do šera klubu vletěl noční motýl, jmenuje se Vulgana. Tak to je krátký popis téhleté kapely, která toho ale má za sebou víc než dost, přestože je vlastně poměrně mladá, tak jak jsme si říkali už na tom začátku, když se tam zmiňovalo od když se píše historie téhleté slovenské kapely, kterou mimochodem mi doporučil další jeden z posluchačů naději beatu, kolega Petr Korál, ten hlásil, mrkni se na Vulgana.sk a poslechni si tu muziku, kterou tam mají k dispozici, aby se taky mohli dostat do naděje beatu, což se prosím pěkně stane už v zápětí. Jenom vám ještě řeknu, že ten noční motýl, o kterém tu taky byla řeč, bude první věc, kterou si od téhleté slovenské partičky pustíme. No a pak přijde na řadu to, co se jmenuje Život a nož.

Malý hudební výlet do Slovenska nebo na Slovensko za muzikou kapela Vulgana, ta je právě teď za námi. Co tu mám dál? Dál tady mám takovou velmi veselou a zajímavou partičku. Budu citovat z jejich webu, kde je napsáno o nás. My, kapela Zlo z jihu, hrajeme zásadně jen a pouze jižanský funny punk. Vynikáme především svým holohlavým bubeníkem, je vynikající v soutěži sání plzeňské dvanáctky Brčkem. Solový kytarista Jirka Dodo Richta za koncert zvládne vytvořit až 452 grimas v kontrastu se 7 tóny. Václav Venca Luka, který hraje především na basu, ovládá i kazu, sloní ucho a pardálí dráb. Vojta Student, chybující pravidelně v každé písni, umí vypít za vystoupení až 8 piv, panáků dle toho, zda mu někdo nějaký koupí. Pokud potřebuješ na 45 minut vypnout, užij si pár přizprostlých písní, určitě doraž. Mezi své úspěchy řadíme především to, že se sejdeme a vypijeme sud a brzy se dozvíš víc. Tak toliko tedy je ocitováno z webu kapely Zlo z jihu. Pak už jsou tam delší texty, když se podíváte na jednotlivé muzikanty Vojta, Harry, Venca a Dodo, tak tam už je rozepsáno víc v podobném stylu, takže se z toho zase úplně moc nerozvíte, ale zase se u toho zabavíte, což je docela příjemný a dnešní době se to málo vidí a já to mám rád, když se i třeba muzikanti a kapely neberou úplně vážně. Navíc Zlo z jihu, ti to vzali po starou, vyrobili CDčka, poslali je sem do studia Beatu a mimochodem našli si každého člena našeho týmu a každý v tom CDčku měl nějaký jiný vzkaz, takže si s tím dali takovouhle práci, což mě velmi pobavilo a neškuli nadchlo. Pojďme k jejich přizprostlým písním, jak píšou na svém webu. Dáme si dvě ochutnávky, jedna se jmenuje Ráno, druhá se jmenuje Kamna.

Stejně každé ráno vstávám a uvědomuji si, že je opravdu překrásný den, který stojí za to žít. Víte, jsem jenom jeden z miliardy, jeden ze stovky miliard, který má to štěstí,

0: Matěje Bítu.
1: To bylo zlo z jihu a my teď přepneme výhybku na úplně, ale úplně jinou muziku, která mi padla do oka, byla mi doporučena a v podstatě jsem to sledoval s otevřenou pusou. I když odbočíme od toho klasického roku někam úplně jinam, tak jsem byl překvapený, jak obrovská kapela tohleto je, kolik lidí tohleto přitahuje, a to nejenom u nás, ale i po celém světě, jak propracovaný jsou videoklipy, ať už je to skutečně tak výpravná produkce, nebo je tam nějaká výpomoc umělé inteligence, to já vůbec nedokážu poznat, takže až se s kapelou někde potkám, tak se na tohle to musím zeptat. A jak dokonale je zaranžovaná ta muzika, kterou si umím představit do milionu různých filmů, kde se odehrává nějaká severská zápletka, protože tam si myslím, že tahle muzika pasuje úplně nejvíc. O čem, že to mluvím, tak já budu citovat tady zase z jejich webu. Fantasy a pohanská hudba. DeLorean je osmičlená fantasy pagan folková kapela z České republiky. Její živá vystoupení jsou plná pohanských tanců, temných rituálů a nekonečného proudu energie. Užijte si mocné hlasy, zvuk mnoha etnických a exotických nástrojů a show ve výjimečných kostýmech. Vše na pódiu doprovodí rohatá vědma z klipu Ragnarok, pohanský bůh, Cernonus, rituály a krásné tanečky. V písních se kapela zabývá tématy z fantasy literatury, světa zaklínače, mýtů a ság z dávných keltských, slovanských a severských pohanských dob. Tak to je kratičký úvod ke kapele DeLorean, který je potom tak jako ještě rozveden. Já ještě ocituji tady jeden odstavec. DeLorean vydali dvě alba, Vlaštovka a Srdce z kamene, která byla obě vyhlášena albem týdne na největším českém portálu musicserver.cz a několik singlů, včetně dvou videoklipů typu natočených pro populární hru Witcher 3 Wild Hunt. Single Sabbat pak vyhrál mezinárodní ocenění Seldcast Awards pro nejlepší videoklip a písničku roku 2023. DeLorean vystupují na významných zahraničních festivalech jako Wavegothic Treffen nebo Horner Fest v Německu nebo Cernunnos Fest ve Francii, Kilkim Zajbu, co to je asi Litva nebo Lotyšsko, Trolls and Lay Legendars v Belgii, Echoes and Mervilles ve Francii. Zkrátka, tahle kapela je obrovská, veliká, zahrála si s kdekým, od těch ikon pohanského folku až po ty ikony pohanského metalu, jako jsou třeba Korpiklany a podobně, Subway to Sally a tak dále a tak dále. Zkrátka, máme tady obrovské uskupení. Osmičlené, který tvoří Maria Vesna, Spars, Derias, Kuba, Miloš, Turmaven, taky David Crow, Marek a taky Victoria. Když se podíváte na jejich weby, dočtete se tam více, jsou mimořádně pěkně udělaný, zvlášť pokud máte rádi tuhletu muziku. Jsem se úplně rozněžnil, ale bylo by asi dobrý, abych pustil nějakou muziku, která, jak říkám, trošku odbočuje od toho roku, ale vlastně je takový big beat hranej na trošku netradiční nástroje. Dáme si od nich věci jako Lada nebo Ragnarok. Tady jsou dvakrát DeLorean na

0: Naděje beatu.
1: Psáno jako to, nebo čteno jako to auto z návratu do budoucnosti, psáno trošku jinak. Delo Raine je název té kapely, která právě teď tedy na beatu dohrála, která udělala takovou lehkou odbočku od klasicky kytarového zvuku někam úplně jinam. My se vrátíme zpátky, i když nevím, jestli můžu říkat, že klasicky kytarový zvuk bude hrát v té další partičce, protože tam se to všechno míchá ještě s dechy, protože bez toho by to samozřejmě nešlo. Tak o čem, že se bavíme? Gentleman's Club, neboli Ska Úderka z hranic. To je ta poslední kapela, kterou tady pro vás dneska mám. Když je budete hledat, je potřeba se prokousat několika odkazy na různé barbershopy, až pak se dostanete tam, kde jsem teď já, tedy na stránku gentlemani.com, a můžete z ní taky číst. Kapela Gentleman's Club vznikla v roce 2003. Tady má za sebou dvě dekády na pódiích, ne u nás, ale i v zahraničí, a stovky odehraných koncertů. Milujeme ska a přesahy do stylu jako reggae, soul, rocksteady a taky punk. Domovskou základnou je studio Motoshine v Hranicích. Máte-li chuť na super živelný koncert, neváhejte nás kontaktovat, nebo si nás kdykoliv a kdekoliv můžete pustit online. To je tak jako kus z webu téhleté kapely. Kapely, kterou tvoří Jiří Poledňák, David Václavík, Josef Hinčica, Jan Fraňo, Vít Škrabal, Filip Řehořík a Karel Trousil. Taky jich je jako psů v téhleté kapely. Takový malý orchestr, no ono se touto skáčka ani jinak udělat nedá, když musíte k té klasické sestavě takové té rockové přidat právě ještě ty dechové přesahy. Tak tady se to povedlo už před mnoha a mnoha lety. Kdybyste je chtěli vidět někde naživo, tak teď jste to třeba prošvihli v Ostravě, tam byli v sobotu, ale další koncert bude na Žižkovském pivobraní v Praze 6. června, nebo v Novém Jičíně na pivobraní 20. června. Ten den to stihnou ještě s přejezdem do Loděnice, protože tam budou hrát taky 18. července Little Stars Natural Wine Event v Boleradicích, nebo Střítěžské hody, Střítěž nad Ludinou, to bude v září 19. No a vánoční koncert se bude konat na Mikuláše v Odra. Tak tam můžete všude vidět tuhletu kapelu zvanou Gentleman's Club, poslechnout si jejich muziku naživo a třeba nějaké ty koncerty ještě přibydou. Já musím říct, že budu od nich hrát dvě věci, to není takový překvapení. Ty se budou jmenovat Muž, který nikdy nebyl, a Ukaž mi věci, ale než tady stisknu tlačítko play, tak taky udělám rekapitulaci. Poděkuju všem, kteří pravidelně pomáhají stavět naději beatu, hledají ty kapely aktivně na koncertech i na webech a dávají mi vědět na můj mail standa@radiobeat.cz. Opravdu díky za to, budu rád, když budete pokračovat, abychom si pak mohli říct třeba to, že tu dneska hráli Johnny Churbes. Dali jsme Cleo a Per jako Ester. Byla tady slovenská Vulgana, jejich noční motýl a života nož. Taky jsme hráli z Lozihu Ráno a Kamna. Za námi jsou Delorain, Lada a Ragnarok. Před námi jsou Gentleman's Club, Muž, který nikdy nebyl, a Ukaž mi věci. Taková byla dnešní úterní naděje beatu tady na beatu.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

Pietrini na Rádiu B. Pěkně vás zdravím ve Světový den bez tabáku. Hlásí se vám celoživotní nekuřák Jaromír Tůma. A jak seš na tom ty, Pavle? Taky asketa, navíc na rozdíl ode mě sportovec. Pavel Černoch je zvukový mistr Rádia Beat a společně pro vás připravujeme Větrník, dnes 1097. Zahájila ho skupina Venus Five, ve které se sešlo 5 zpívajících venuší původem ze Slovinska, Srbska, Švédska, Itálie a Albánie. Mimochodem Švédka Teci Persson už letos ve Větrníku vystoupila se svou kmenovou kapelou Hell in the Club. Dámy se 20. března připomněli druhým albem March of the Venus Five a slíbili mi husí kůži v názvu nahrávky Winter on my skin, která dozněla. Teď už na nás vystartují plnokrevní vikingové, 5členná formace Cry ze švédského Malmö, která na své nahrávce Let in Silence z aktuálního 4. alba TV Aftermath představí nového zpěváka Simona Böse.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: 13. údor si jako šťastný den pro vydání svého debutového alba I Am The Enemy zvolila zpěvačka Austin Starr z Bostonu. Ačkoliv teprve nastupuje na profesionální dráhu, gramofonová firma ji obklopila znamenitými hudebníky, z nich Joela Extru, v jednom čase kytaristu skupiny Whitesnake, dneska ještě uslyšíme. Teď ale věnujeme pozornost atraktivní ženě, která prý první skladbu složila v 11. A nám se představí v nahrávce Remain Unseen.

0: Smirnej. Vietrník. Na rádiu Beat.
1: Pár nových jmén pro zpestření není jistě k zahození, a tak jsem zvul rovněž prvně skupinu Fighter Five, založenou v roce 2019 ve švýcarském Hergisvillu. Také ona zahraje na notu starých dobrých osmdesátek. Jejími vzory jsou totiž Bon Jovi, Journey a Whitesnake. 10. dubna vydala třetí album, které jakoby svým názvem Deja Vu chtělo potvrdit, že někdy někde jsme už takovou muziku slyšeli. Na ukázku zazní Victory.

0: vietr.
1: Na Radio Beat.
2: Noc vášní, Night of Passion, nás čeká alespoň v následující pětiminutovce, kterou strávíme ve společnosti Chess Kane, zpěvačky z Walesu, která kočíruje ségry v rodinné kapele. Nás však osloví jako solistka a upozorní na své třetí album Reckless, které vstoupilo na trh 27. března.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Švédové a po čtvrté ve Větrníku. To bude asi sousto pro silnou melodii. Věřme, že je stockholmská skupina The Grid ani tentokrát nesklame. Zvláště, když přihodí titulní track svého 9. alba Broken Dreams. Mimochodem, první kapela, která upozornila na švédský melodický rock, byly i u nás známí Europe. Proto nepřekvapí kolegiální pouto, které mezi oběma soubory vzniklo.

0: větry.
1: Radio Beat.
2: Dvě mouchy jednou ranou zabije liverpoolská skupina Charlatans v nahrávce Now Everything. Pomalým tempem a téměř 7-minutovou stopáží totiž splní podmínky obou našich pravidelných rubrik Ploužák a Kláda. Šarlatáni ve svém 8. vstupu do větrníku zároveň opožděně a proto s mojí omluvou představí své 14. album We Are Love, které vyšlo 31. října. Alespoň můžeme podat konečnou bilanci, že jde o úspěšnou desku, která to ve Spojeném království dotáhla na první místo žebříčku Independent a na 8. mezi všemi žánry.

0: Vietrník na Rádiu B.
1: Stále nosím v paměti organizačně či propagačně snad nejspackanější koncert, jaký se v Praze konal. Sun Festival v roce 1997 v hale na výstavišti. Inex se zpěvákem Michaelem Hutchinsem, Sheryl Crow, New Model Army, taková sestava a takové fiasko pro pár diváků. Na Sheryl Crow jsem si teď vzpomněl, když jsem do Větrníku zařazoval její hit Alone in the Dark v nové verzi chicagské skupiny Eightnessy se zpěvačkou Jennifer Benson jako cover z alba Eternal, které vyšlo 20. března.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: V té hudbě je Itálie i lež. Obě slova, to druhé anglicky, jsou obsažena v názvu skupiny It's All Lies Benátek, která 27. února vyvolala pozdvižení svým třetím albem Wild Games. Co si máme myslet o zpěvačce Georgii Colleluori? Opravdu je tak kvalitní jako Janis Joplin a Aretha Franklin, k nímž se nechává přirovnávat? No kdyby ale nebyla dobrá, netočili by s ní album Matt Zinner jako producent a basák a Magnus Carlson z kapely Primal Fear u mixážního pultu. Posuďme a rozsuďme při nahrávce Rebels. Můj názor o vokalice zní, je stejně dobrá, jako byla Jana Robová.

Větrník na Rádiu B. Hrál na klávesi s Ringo Starrem a Joe Bonamassou. Druhý byl kytarista mimo jiné u Stevieho Wandera. Zpěvák a basák jsou Švédové a bubeník pochází z Austrálie. Stručně, aniž bych vás zatěžoval jmény, jsem představil skupinu Transatlantic Radio z Los Angeles, kterou čeká debut ve Větrníku s nahrávkou First to be the Last. Tu jsem objevil na albu Midnight Transmission, které vyšlo 20. února, v pátém roce založení souboru.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Tak kde je ten slíbený Gel Extra? Od roku 2014 poslední kytarista skupiny Whitesnake je na svém místě pověřen finálovým vyvrcholením dnešního pořadu. Jen kapelu už má jinou. Třináctka v jejím názvu mu má přinést štěstí. Obklopen báječnými muzikanty, včetně zpěváka portorického původu Jeffa Scotta Sota, udržuje bokovku, s kterou 27. února vydal čtvrté album From the Fate a pro nás má zavírá Quite the Ride, kterým se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.